0: Protože zrovna tahle ta písnička se mi líbila a tý bych to z těch 5 vydání klidně natáhnul i na 10. Vůbec bych s tím neměl problém. Ale na jedničce minule byla prostě Madonna. Je to jasný, když tahle ta kočka vydá nový album, což se stalo v červenci, tak je jasný, že z toho bude žít ještě další 2 až 3 měsíce a v žebříčku všech hitparád, alespoň tak, jak jsem je sledoval, se drží hodně vysoko a navíc i to album je víc než skvělý. Teď ale pojďme zpátky, to znamená na žebříček 10 skladeb, přesně tak, jak jste ho srovnali na www.radio-relax.cz. Plus k tomu, a já se musím teda rychle podívat, máme tady dneska skladby, které vypadnou. To je taková zvláštnost, většinou ty písničky, když jsou tady 5 kol, to znamená, že 5x pro ně hlasujete a držíte je na jakékoliv pozici v té první desítce, tak po 5 kolech vypadávají a přenechávají své místo třeba novinkám anebo nějaké úplně jiné skladbě. Dneska jsou to 2. Paradoxně jsou to první 2 místa, takže teďka pojďme na 10. 10 a 9, tam na 10 jsou obrovští havraní John Rooks a skladba, která se jmenuje Slow Dance. Mimochodem, já jsem si říkal, že minimálně na tu 10, to znamená do toho základního pořadí se dostanou, pánové zabrali, dostali se, to je důležitý. Vysunuli z 10 Jenny, to je zpěvačka, o který já mluvím skoro každou hitparádu, to je jenom protože ta se furt drží. 10., 9., 9., 10. Jo a tak dále. Takže já si myslím, že z toho zase nějaký extra velký postup nebude. Ani ta muzika není úplně, že by mě zaujala, ale zaujme vás, to je důležitý. Každopádně na to, abyste ji drželi takhle dole v relaxádě, tak na to aspoň má. Takže to si pustíme za chvilinku. Dneska si ještě musíme připomenout skladbu, která se objevila v minulé relaxádě jako novinka. Takový běžný domácí stav, dneska doma nebudem, Nia společně s Kalim, ty ale bohužel těch hlasů nedostali tolik, takže je rozhodně neuslyšíme. Jdeme na to, jak jsem sliboval, od 10. místa, tak tam je John Rooks a Slow Dance a na 9. dneska Jenny. Budeme jí držet pěstě, ať se posune aspoň na tu 8. A kdyby se dostala do první 5, no to si nedokážu ani představit.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Jdeme do první novinky. Uslyšíme celkem 4 v průběhu toho dnešního vydání. Tu první novinku má na svědomí Atmo Music a myslím si, že tohle je věta, kterou se slyšet každá žena, dívka a tak dále. Do tebe blázen. Jako tím, když začnete chlapi, tak nikdy nemůžete nic kazit. Jinak Atmo Music vznikly v Liberci někde, tuším, že nějak roku 2012, myslím, že jo, když jsem si to četl o nich a zjišťoval, tam vzniklo jejich první album Anděle a démoni, to se stalo platinový, takže jako jeli hned. Druhý album Sento pak získalo zlato, no prostě, co si budem povídat, Atmo Music, Jakub Děkan, Sebastian, to jako není problém a hlavně, dělají dobrou muziku. Za chvilinku si pustíme Do tebe blázen a hned potom si pustíme americkou country zpěvačku Dashu. Mimochodem, tato vůbec neměla jednoduchý jako zpěvačka. Ona, její první hit, nebo jeden z prvních hitů se jmenoval Austin a když ho dělala, tak samozřejmě nastrkala to do sociálních sítí, hlavně na TikTok a pracovala přitom na koňském ranči, protože ještě jako neměla prašule, to je jasný. Takže ona uklízela po koních, jezdila na nich, trénovala, ale mělo to úspěch, protože u toho natáčela virální videa a to ji nějakým způsobem posunulo mezi lidi. Tak ji dáme hned.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.
2: Asi jsem do tebe znova blázen a pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli krásný.

0: Mně to nedalo. Já jsem si to prostě musel ještě pustit v téhletý podobě. Takovouhle countryovku už jsem v relaxádě neměl hodně dlouho. Já doufám, že se tady holka dlouho udrží. A sice to není nejvýše posazená novinka, je na 8. místě, ale myslím si, že jako rozhodně tady tahle ta muzika chyběla. Daša Memo, a pokud budete hlasovat, tak můžete na www.radio-relax.cz. No a teď jdeme do další novinky. Sony Fodera a spolu s ním Becky Hill. Sony Fodera, až uslyšíte tu muziku, ona je spíš taková tanečnější. On nezačínal jako housey, to znamená jako house producent. Jako teenager v Austrálii, odkud pochází, dělal hlavně takový ty hip-hopový beaty. Ono tak jako tato muzika ve světě frčí. No a pak uslyšel někde vystoupení amerického DJe, nebudu vám říkat jméno, protože to asi nemá cenu. Tomu bylo kolem 20 a tam se rozhodl, že chce dělat právě tenhle typ muziky. Takže jeho první velký hudební impuls nebyl počítač, ale návštěva klubu. Každopádně od 23 koncertuje ve Spojených státech a taky ve Velké Británii. Tak to je vlastně druhá novinka dneska, Sony Fodera a Becky Hill. Becky, tak ta je jasná, tam se dostala přes soutěž Hlas Velké Británie. I když soutěž nevyhrála, tak přemyslím, že se uvedla docela dobře. Každopádně máme je tady dneska společně. Jdeme ještě hned dál, protože před námi je další místo a to je hodně zajímavý případ. Victoria Monet, ona byla známější dlouhou dobu jako autorka hitu pro jiné. To znamená, že ona dělala hity pro Ariana Grande, Brandy a tak dále. A na Grammy v roce 2024 dostala cenu jako nejlepšího nováčka, i přesto, že už několik let dělala muziku pro tyhle ty hvězdy.
1: Novinka. Novinka. Novinka relax.

0: pro jiný, která v posledních, řekněme, letech taky nezapomíná na sebe, přineslo jí to konečně cenu za pro nováčky. A to už v době, kdy měla pár let v podstatě za sebou tím, že dělala muziku pro jiný. No ale pojďme dál, protože tohle už jsme probírali. Máme před sebou 6. a 5. místo, hodně zajímavý. 6. jako nečekal jsem, že se vyšplhá, ale jako novinka se dostala úplně nejvejš. 2. Madonna a Kylie Minogue, tyhle ty dámy mají ledaco společného. Jestli se nepletu, tak Kylie Minogue, tak ta už je na hudební scéně minimálně 40 let a pořád vypadá dobře. Madonna, ta je možná ještě starší než uhlí a vypadá taky velmi dobře, ale hlavně, co je nejdůležitější, oběma to skvěle zpívá. Love Sensation je vlastně jejich počin společný a co si budeme povídat, já myslím, že na to, že začali v novinkách, dojeli vlastně hned na 6. místo, tak mají našlápnuto k tomu, aby se dostali do první trojky. No a pak už půjdeme na 5. a tam je Blanka. To je zpěvačka z Polska. Já vím, že nemá typický polský jméno, jako nějaká ta Malgořata a takovýhle, ne? Možná právě proto jí mají v rádích rádi. Ale má za sebou třeba úspěch v Eurovizi. Tu vyhrála 2x.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: V jednoduchosti je síla a z téhleté nahrávky nebo z téhleté písničky je to určitě slyšet. Stačí jednoduchý popěvek jejejo a Blanka se dostala až na 5. místo, ale pozor, to byl veleskok. Z 9. místa minule, myslím si, že má taky hodně našlápnuto, protože je tady 2. týden a jako tahleta muzika je taková nenáročná, zjevně se asi líbí. Jdeme dál, protože před námi je další novinka a hned potom 4. místo, to znamená Adonis. Tak nejdřív novinka Krištof a spolu s nimi Sergej Barakuda. Tohle to jméno vám možná těm starším nic moc neříká, těm mladším určitě. Krištof 100%. Mimochodem jsem se dozvěděl, to jsem ani nevěděl, že Krištof měl být fotbalista původně, než se dal do muziky. A nezapomenu na to, když tenkrát si přilepil tu pusu na Slavíkovi, aby ukázal, že to je všechno, no že to není naživo. No. Každopádně Sergej Barakuda, o tom si ještě povíme a jedeme dál.
1: Novinka. Novinka Relaxády.

0: Adonix, nebo chcete-li, abych byl úplně přesný, Adam Pavlovčin, má za sebou vítězství v Superstar v roce 2021. No a od té doby se mu rozjela hudební kariéra. On je fakt dobrý, tu muziku dělá dobrou, hlavně je to autorská muzika, umí se k tomu i dobře oblíknout, nalíčit. Prostě správný chlap, co si budeme povídat. No ale my jedeme dál, protože před námi je poslední novinka. James Blunt, kterému já tady oficiálně říkám plačka, podle jeho první hitovky, kterou určitě znáte, You Are Beautiful, ta ho v podstatě zaškatulkovala, de facto málem, tak jako navždy. On je takový prostě takový smutný, nebo se aspoň tak jako tváří. Já si myslím, že jako image to není špatný. Důležitý je, že ženy po něm jedou, jak on tvrdí. No a my si za chvilinku pustíme jeho novinku už za chvíli a budeme mu držet pěstě, aby se dostal v tom pořadí desetimístním co nejvejš. Lukas a Steve, to jsou dva producenti, zároveň i dva DJové. All I Know je jejich společná věc, který, když se dívám do žebříčku, už jsou na bronzovém místě, takže jim budeme držet pěsti, ať to dotáhnou směrem vejš, protože jsou tady čtvrtý týden, vlastně už má jenom jedno kolo.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Dva producenti, dva DJové, Lukas a Steve, který jsou aktuálně na třetím místě, jsou tu čtvrtý týden, takže ještě je tady velká šance, že se posunou směrem vzhůru. Na nich je zajímavý to, že nejdřív začali, protože hudba jim byla koníčkem, že se začali živit jako prostě normálně pracovali. Dělali nějaký firmě, nějaký IT firmě a tak dále. Samozřejmě u toho dělali DJing, no a postupem doby se dostali jenom k tomu, že začala živit hudba a zjevně asi dobře. Lukas a Steve, All I Know, čtvrtý týden, uvidíme, jestli se dostanou na druhé nebo na první místo, protože tam jsou dvě skladby, které jsou tady dneska naposledy. Dvojku si pustíme teď, to Mimi Web, Ends and Why. Mimochodem Mimi Web, to je taková sympatianda. Já už jsem o tom snad i několikrát mluvil, ona, když byla hodně mladá, tak hrozně toužila dělat do muziky. Když jí bylo kolem 15 let, tak vlastně dojížděla několik hodin vlakem na hodiny zpěvu do Londýna, aby měla nějakou tu přípravu, jo. A v rámci té cesty vlastně psala svoje vlastně první velký písničky. A samozřejmě další věc, pomohly jí k tomu hodně sociální sítě. Dneska si pustíme vlastně druhé místo, Ends and Why, a koukám na to, je tady dneska naposledy, tak si to užijte.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Mimi Web se loučí s Relaxádou na druhém místě, ale poskok z minulého, ze sedmého, to je slušný nakonec. Tak a než se pustíme do toho prvního, tak musíme samozřejmě rekapitulovat. A co bychom měli rekapitulovat dřív než novinky? Jdeme na tom.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova neschází.
0: To je takový hodně charakteristický projev, i muzika, i zpěv a vlastně úplně všechno. A věta, kterou ženy rádi slyší. Jsem do tebe blázen, Atmo Music, první novinka. A druhá Sony Fodera, Becky Hill. Dneska tak jako aspirují skoro všechny novinky na to postup do té základní desítky. Tohle taky docela dobře šlape, uvidíme. A třetí novinka, Krištof a spolu s nimi Sergej Barakuda, Movie Stars.

0: Pro všechny novinky můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a tak nějak je popostrčit do té základní desítky.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Ta dneska vypadala následovně John Rooks a Slow Dance, desáté místo plné obrovských havranů. Tak uvidíme, doufám, že poskočí směrem nahoru, protože mně se to docela líbí, uvidíme. Na devíce, věčně, jak to říct, devátá, desátá, no prostě Jenny. Je tady třetí týden, věřím tomu, že ještě jeden týden a mně se to snad začne i líbit. No, na osmičce, tak trošku country Daša a Memo. Na sedmém místě, já jí říkám Jenny 2, to je Victoria Monet, Reach Out. Na šestce, takovou dvojka, která prostě nemá chybu, Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation. Na pětce možná ještě pro mě sympatičtější Blanka a Jejejo. Yeah.

0: ještě v příští relaxádě můžete postrčit trošku vejš dvojku Lukas a Steve. Já si osobně myslím, že by si to určitě zasloužili. Na druhém místě dneska naposledy Mimi Web, Ends and Y. Takže máváme a míříme k prvnímu místu. Protože tam jsou, pozor, Chris Cross Amsterdam, což jsou dva bráchové a spolu s nimi dlouholetý kamarád, znají se od dětství vlastně všichni. A ještě s nima je Luisa Sonza, což je brazilská zpěvačka, která zase streamuje nebo živí se natáčením hudebních videí a patří mezi nejstreamovanější brazilský zpěvačky. No a když to tyhle ty všichni dají dohromady, tak z toho musí vzniknout první místo. Je to tady, pojďme si ho pustit, je to tu dneska naposled, postup ze čtvrtého, to znamená, ani nebyla z té první trojky tahle ta skladba a dostala se nahoru. Tak, gratulace.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Ahoj, já jsem Eva Farna a zdravím vás z Leporela.
2: Žiju příběh z Leporela, skládám stránku ke stránce.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Hudební události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 31. srpna.
0: Tento den roku 1936 zahájil Československý rozhlas prostřednictvím Rádia Praha pravidelné vysílání do zahraničí. 12 let poté se narodil Rudolf Schenker, kytarista německých Scorpions. 31. srpna 1949 se ve Filadelfii narodil herec Richard Gere. O dva roky později společnost Deutsche Grammophon představila světu první dlouhohrající desku s 33 otáčkami za minutu. Po čtyřech letech byl veřejnosti předveden první automobil poháněný solární energií. Tento den roku 1988 se rozváděli dva rockeři. Své manželky opouštěli Bruce Springsteen i Bob Seger. Roku 1928 přišel na svět jeden ze sedmi statečných, americký herec a držitel Oscara James Coburn. Zemřel roku 2002. Roku 1991 tento den Metallica vyhrála se stejnojmenným albem americkou popovou hitparádu. Tento den roku 1997 svět díky pařížské autonehodě přišel o Dianu Spencer. Členka britské královské rodiny a bývalá manželka prince Charlese zahynula ve věku 36 let. Poslední srpnový den roku 1987 měl na americké televizi CBS premiéru jeden z

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 6 hodin a 2 minuty.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Časí. Dobré ráno v novém týdnu, na konci měsíce. Jaké bude dnešní ráno, jaké bude dnešní dopoledne a jaké odpoledne, tak určitě si přibalte s sebou deštník anebo pláštěnku, protože ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne pak začnou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat až na odpolední polojasno. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky, ale už by mělo být spíš většinou bez deště. Nejvyšší odpolední teplota dnes 26 stupňů Celsia, poslední prázdninový den. A pokud jste ročník 1970, tak zítra vás asi první třída na ZŠ nečeká.

0: 6 hodin 10 minut, novinka na Rádio Relax, novinka Jamese Blunta. Na sklonku letošního léta je tady jeho nová letní písnička Testis, Like Summer. Pojďme na silnice, konkrétně ke Slanému.
1: Relax Radio, dopravní servis.
0: U Slaného dnes po ránu došlo k dopravní nehodě na silnici číslo 16 nad sedmičkou, nad silnicí číslo 7, ten nájezd křižovatka. Došlo k dopravní nehodě nákladního auta a poškození autobusu při odtahu.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: my si ještě jeden návrat v čase můžeme dát právě teď, 6 hodin, 18 minut. Čas pádí, čas letí, prázdniny se tenčí už jenom pár hodin, no a další prázdniny budou ve čtvrtek 29. a v pátek 30. října, aspoň ty dva dny.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: TK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: U Slaného počítejte se zdržením nad silnicí číslo 7, nájezd na 16 křižovatka, kde došlo k dopravní nehodě nákladního auta a poškození autobusu. Další dopravní nehoda je v Praze, na kterou dejte pozor, exit na Zdiby silnice číslo 9. Je to směrem na Sedlec, došlo k dopravní nehodě osobního auta a k nehodě jede policie.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud jedete po D5 směrem na Beroun z Prahy, tak u Loděnice na zhruba 10. kilometru je odstavené nákladní auto, počítejte s tím.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Za chviličku další písnička je letní Oceana Endless Summer, ale ještě předtím pozvánka na naši dopolední soutěž a hlavně zdravím i dámu jménem Pavla. Pavlína má dneska svátek, tak na ní určitě nezapomeňte. Jméno Pavlína pochází z latiny a překládá se jako malá, drobná, nepatrná, skromná a pokorná. A vyhrajte pro ní cenu.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
1: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
4: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní informace těsně před 7 hodinou, stále platí upozornění na silnici číslo 16 u Slaného nad Sedmičkou, kde dnes po ránu havarovalo nákladní auto, došlo k poškození autobusu při odtahu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis? Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a připojte se k našim spokojeným zákazníkům. Autosalon Klokočka, váš autorizovaný servis vozu Audi. www.klokočka.cz.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: Přesně za minutu bude 7 hodin, pondělí 31. srpna máme dnes.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Meteorologové říkají, ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky od západu ustávat, oblačnost bude ubývat většinou na polejasno. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytne přehánka, ale budou pořád ještě krásně letní teploty 26 stupňů Celsia maximum. Taky vidíte začátek nového školního roku růžový.

0: Sociální sítě, to bylo velké téma před začátkem nového školního roku. Sociální sítě Rádia Relax je adresa Relax Radio na Instagramu, na Facebooku. Na Facebooku máme dva dotazy. Poslední prázdninové svítání a k tomu otázka. Těšíte se do školy? Věřím, že většina odpovědí by byla ano. A druhá, jestli už máte dneska jasnou, pokud máte školu za sebou, jakou školu byste po zkušenostech životních zvolili pro sebe dnes na Facebooku Relax Radio.
1: Relax Radio.
2: Léto s relaxem.
1: Léto s relaxem.

0: 7 hodin 11 minut, tak už trénujete ranní vstávání. Zhruba za 24 hodin už doprava určitě zhoustne, protože Soukolí, kterému se říká škola, nastartuje nový školní rok. I když učitelský sbor určitě už chodí do školy minimálně týden, tak zítra to začne. Kolik žáků usedne v lavicích poprvé, kolik žáků bude na základní škole a kolik na střední, to si řekneme za chvilku.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Vstávat, prázdně neskončili, jde se do školy, tak takhle nějak to bude vypadat zítra. Do základní školy nastoupí v novém školním roce zhruba 1 500 000 žáků a do prvních tříd z toho zamíří přibližně 115 000 dětí. Je to přibližně o 1400 žáků méně oproti předchozímu roku. Prvňáčků 115 000 nově příchozích dětí do prvních tříd, z toho asi 23 000 dětí bude po odkladu povinné školní docházky. Střední školy na středních školách v denním studiu žáků přibude. Přesná celková čísla denního studia pro letošní rok ministerstvo upřesní až na podzim. Loni to bylo zhruba 515 000 studentů, no a do prvních ročníků nastupují silné ročníky deváťáků zítra.
1: Rádiem Relax se mi půjde do školy hezky.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka nám posílá upozornění z dálnice D8 na Mělnicku za Novou Vsí směrem na Prahu. Pokud najíždíte od Nové Vsi nebo projíždíte kolem Nové Vsi, dejte pozor a blížíte se k 17. kilometru, tak zhruba na tom 17. kilometru D8 ve směru na Prahu osobní auto srazilo divoké prase. K místě nehody, k místě tomuhletomu střetu je přivolaná policie.
0: Relax Radio. Mělník 103,4 FM. 103,4 FM.

0: 7 hodin 31 minut 31. srpna.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Poslední srpnové počasí ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat většinou na polojasno. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytne přehánka. Odpolední maxima 26 stupňů Celsia. No a do školy je důležité jít v pokoře. Mandraže už za chvilku.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Činasky 1970, Husákovi děti už jsme si hráli a teď pojďme právě do té doby, protože v roce 1984, v tento den 31. srpna, formálně zanikl institut základní devítileté školy. Do té doby, do roku 1984, se chodilo do deváté třídy. No a od roku 84 základní školy od následujícího dne vlastně už v celém Československu jednotně fungovaly se dvěma stupni po čtyřech letech. Takže to byly osmiletky, první stupeň 4 roky a druhý stupeň taky 4 roky. Rok 1984, 31. srpen. Víc, co se týká minulosti, se dozvíte v kalendáriu už za chvilku.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: just happened.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 31. srpna.
1: Tento den roku 1936 zahájil Československý rozhlas prostřednictvím Rádia Praha pravidelné vysílání do zahraničí. 12 let poté se narodil Rudolf Schenker, kytarista německých Scorpions. 31. srpna 1949 se ve Filadelfii narodil herec Richard Gere. O dva roky později společnost Deutsche Grammophon představila světu první dlouhohrající desku s 33 otáčkami za minutu. Po 4 letech byl veřejnosti předveden první automobil poháněný solární energií. Tento den roku 1988 se rozváděli dva rockeři. Své manželky opouštěli Bruce Springsteen i Bob Seger. Roku 1928 přišel na svět jeden ze sedmi statečných, americký herec a držitel Oscara James Coburn. Zemřel roku 2002. Roku 1991 tento den Metallica vyhrála se stejnojmenným albem americkou popovou hitparádu. Tento den roku 1997 svět díky pařížské autonehodě přišel o Dianu Spencer. Členka britské královské rodiny a bývalá manželka prince Charlese zahynula ve věku 36 let. Poslední srpnový den roku 1987 měl na americké televizi CBS premiéru jeden z nejdražších videoklipů historie pop music, Bad Michaela Jacksona. Roku 1971 se narodila

Na některých místech už se docela solidně rozpršelo. 7 hodin 52 minut. Takhle nám končí prázdniny, ale to léto ještě nekončí, ale škola už ťuká. No takže se rozpršelo i na našem Facebooku Relax Radio. Podívejte se na jedno video a máme i dotaz po zkušenostech životních, které jsou k nezaplacení. Jakou školu byste zvolili? Třeba střední školu po základní škole na základě životních zkušeností. Píše nám Michal, domácí vyučování by zvolil. Pamatuju ještě soudružky a soudruhy učitele. Najdete odpověď i s obrázkem na Facebooku Relax Radio. A nebo Milan píše, že by šel na elektroprůmyslovku.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Prší, prší, jen se leje, dejte pozor, ať v pohodě dojedete. Koukáme teď na silnice. D7, ku podivu, dnes celkem normální příjezd kolem letiště do Prahy, ale kde si postojíte a kde to jede hodně pomalu, to je Pražský okruh směrem od Chrášťan k Barandovu až po Ořech. Jedna velká dlouhá kolona.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Je přesně 8:00.
1: Mělník řeší budoucnost Žilkovy vily a z Prahy se v červenci nejčastěji létalo do Řecka. Dobré ráno, přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Obyvatelé Mělníka se mohou vyjádřit k nové podobě Žilkovy vily. Radnice ji nedávno získala do svého vlastnictví. O jejím dalším osudu proběhne veřejná diskuze 8. září od 18 hodin v Masarykově kulturním domě. Účast veřejnosti je víc než vítána. Do 5 žateckých základních škol zítra nastoupí 300 prvňáků, přibližně stejně jako loni. Každý rok se sice pravidelně stává, že některé dítě do školy nenastoupí, rodiče si to z nějakého důvodu rozmyslí. Běžné jsou ale situace, kdy jiní rodiče naopak chtějí umístit dítě, se kterým vůbec nebyli u zápisu. Kralupy budou mít novou mateřskou školu. Vzniká na místě bývalého podniku Aero. Stavby vedoucí Petr Heisler.
3: Stavba je momentálně těsně před dokončením hrubé stavby. Hlavně budova samotné školky je dneska v podstatě v hrubé stavbě dokončená a pracuje se na přístavbě, kde jsou takovýto technický zázemí školky jako takový. Dělají se příčky, začíná se už vlastně ta interiérová část budovy jako taková vnitřní příčky a začne se pomalinku dělat střecha.
1: Kapacita nové školky, kromě místních dětí, poslouží i těm z okolních obcí. Z pražského letiště se v červenci nejčastěji létalo do Řecka. Zamířilo tam 180 tisíc cestujících. V těsném závěsu následují Španělsko a Velká Británie. Letišti i v 7. měsíci roku přibylo cestujících, meziročně o téměř 2%. Včerejší nehoda trajektu u Kypru má zatím 8 obětí, dalších 17 lidí je nezvěstných. Plavidlo s 267 cestujícími na palubě se převrátilo poté, co do něj okamžitě po vyplutí začala proudit voda. Kapitán byl prý mezi prvními, kdo loď opustil, aniž by cokoliv organizoval. Vrak potom klesl do hloubky 500 metrů.
2: Sport.
1: Derby vyhrála Slávie, Spartu porazila 3-0, všechny tři góly dali cizinci. Sešívaní tak neúplnou tabulku první fotbalové ligy vedou o bod před Libercem. Letenští jsou 7. a na městského rivala ztrácejí 5 bodů.
2: Relax Radio.
1: Dopoledne začne oblačnosti ubývat, přes den se pak dočkáme většinou polojasné oblohy. Léto pokračuje, dnešní teploty se dostanou na 23 až 26 stupňů, zítra 22 až 25.
4: Já jsem to říkal, vezměte si ryšníky. Dneska budeme teď ještě v této hodině tancovat v pláštěnkách s Mirai.

0: Rozpršelo se docela solidně a je to vlastně přicházející déšť od západu zhruba na hodinku. Okolo Příbramy jsou dokonce i silné bouřky, tak s tím určitě počítejte.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: A hned k tomu máme dva dopravní příspěvky, oba dva z Prahy. Jeden je dopravní nehoda na náměstí Kinských mezi křižovatkami ulic Újezd a Rošických, to je na Praze 5, ale dejte pozor, počítejte se zdržením v ulici Zenklova. V Praze v ulici Zenklova došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Nejenom déšť, ale přidali se i bousky, ty jsou silné u Příbramy, ale jsou taky u Berouna a teď už hrmí i u Kladna. A co u Kačice?
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
1: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého. Soutěž na Relaxu. Relax Radio.
4: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: před cestou do školy nic moc. Já myslím, že zítra to bude lepší. Každopádně máme tady Deštník, Rianu a Jay-Zho hned po dopravní informaci.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: A ta dopravní informace je z D7, pokud jedete směrem na Prahu, tak pozor, na 13. kilometru se stala dopravní nehoda, havarovalo osobní auto ve směru na Prahu na D7.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
1: S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V dnešní jízda na koloběžce nebo na kole určitě komfortní nebude a už vůbec ne na motorce. Máme nahlášenou dopravní nehodu motorky z Prahy na Praze Chodov, na Chodově u Kunratického lesa na velkém kruhovém objezdu se srazila dodávka s motorkou.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Sociální sítě Rádia Relax, to je Facebook, Instagram, Relax Radio. Máme samozřejmě web radio-relax.cz, kde se o nás dozvíte úplně všechno.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Pořád máme ještě prázdniny, 8 hodin 48 minut, 31. srpen, ale krátí se to. No a ještě navíc, kdybychom chtěli stejně jako Kanaďani nebo Američani oslavit jejich dnešní den, Národní den jídla venku, tak to nevím. Možná odpoledne to půjde, ale teď by nám asi do nějaké dobrůdky napršelo. Pokud snídáte, přeju dobrou chuť.
1: Relaxem.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehody máme nahlášeny dvě z Prahy. Dejte pozor na jižním městě na kruhovém objezdu u Kunratického lesa, kde se srazila motorka s dodávkou, a nehodu dvou osobních aut, tu máme taky od vás, od řidičů, informace z Prahy z ulice Novodvorská. Projíždějte opatrně.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Přesný čas 9.01.
1: Do Středokluk bude zajíždět nová autobusová linka a fotbalisté Kladna porazili Viktorii Žižkov. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Autobusová linka 342 už nebude zajíždět do Kněževsi a Středokluk. Od zítra pojede z Prahy rovnou do Brandýsku a Želenic. Výrazně tak zkrátí jízdní dobu do těchto dvou obcí. Středokluky nově obslouží 429 na trase z Prahy do Únhoště. S dětmi je do školy nejlepší chodit pěšky nebo přijet MHD. Platí to i v Lounech. Ranní provoz tu před některými školami bývá velmi nepřehledný. Radnice proto nabádá k omezení používání aut. Ti, kteří se bez auta neobejdou, by alespoň měli zaparkovat mimo prostor před školou. Uvolní tím místo rodičům, kteří potřebují pouze bezpečně vysadit dítě. Nový školní rok začíná zítra. Chystá se obchvat Velkých Příleb, upřesní krajský radní Josef Pátek.
3: Obchvat Velkých Příleb bude dlouhý zhruba 3 kilometry. Napojí se na plánovanou přeložku silnic mezi dálnicemi D7 a D8. Ta povede od Středokluk směrem na Kralupy nad Vltavou a Užice. Podmínkou pro zprovoznění je dobudování Pražského okruhu mezi Ruziní a Suchdolem, které je v současnosti naplánované na rok 2031.
1: Češi si přestávají spořit na penzi. Počet lidí, kteří dávají peníze stranou se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři, letos klesl o 15 tisíc. Vláda proto minulý týden schválila úpravu zákona s cílem zvýšit zájem zejména mladších lidí o penzijní spoření. Před 18 lety přestali platit 50 haléře. Ceny v obchodech se od té doby při platbě v hotovosti zaokrouhlují na celé koruny. 31. srpen 2008 zároveň znamenal konec papírové 20 koruny. 50 koruna ji následovala ani ne o 3 roky později.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna porazili Viktorii Žižkov 3-0. Povedený zápas navíc sledovala největší návštěva šance Národní ligy v sezóně 2630 diváků. O fotbal v Kladně tak začíná být čím dál větší zájem. Tým je na 7. místě tabulky. V pátek jede pro další body do Karviné.
2: Relax Radio.
1: Dopoledne ve středních Čechách a okolí s ustávajícím deštěm a ubýváním oblačnosti. Dočkat bychom se tak postupně mohli i polojasné oblohy. Teploty na konec srpna víc než příjemné vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Srpen končí, ale určitě něco zítra začne. A taky pokračujeme. Hezké dopoledne s Bobby Brownem.

0: Je mi jasný, že zvát takhle téměř dopoledne do baru, i když je to minibar, jakože se to moc jako nehodí, zvlášť když je pracovní den. Ale já ale zvu za novinkou Relaxády, což je hitparáda Relax Rádia. A to se zase hodí, protože každá novinka potřebuje co nejvíc hlasů, aby se dostala do toho základního desetimístného pořadí. Je to na vás, www.radio-relax.cz, Gracie Abrams a minibar. Pokud se vám tahle skladba líbí, jakože je taková hodně sympatická, na dopoledne úplně ideální a tematicky, to už o tom ani nechci mluvit. Tak jí dejte hlas a uslyšíte ji už ve středu od 18 hodin.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: 3 minuty po čtvrt na 10 na relaxu Bastille Save My Soul. Když jsem tak jako přemýšlel, o čem že to dneska bude, tak v podstatě je to asi téměř jasný každému. Budeme tak jako lehce vzpomínat na školu, každý asi nějak jinak. Vzhledem k tomu, že 31. srpna i počasí venku oplakává to, že nám jaksi prázdniny končí, tak jsem se vydal jako takový trošku lehký vzpomínání do dob, kdy jsem já chodil do základní školy, to hrozný jako fakt, ale já si myslím, že se trefím minimálně 80% našich posluchačů do úplně toho samého, co jsme dřív jako měli úplně normální ve škole, nechci přímo říkat za to táč, ale prostě dřív, a co by dneska dětem připadlo naprosto šíleně. Když pominu teda povinného pionýra, tak třeba i to, že učitel mohl kouřit prakticky všude, to znamená ve zborovnách a tak dále, to bylo úplně normální. Pamatuju si na tělocvik, trenýrky, tričko, žádný výmluvy. Pozor, děti si uklízeli ve třídě, ne takový ten mega úklid, ale takový ten základ určitě. To ostatně zůstalo v Japonsku a možná, že z těch dětí se to pak přeneslo na ty dospělí, že po sobě uklízejí na staďáku, ale to jsem trošičku jako odbočil. Potom možná si někdo z vás vzpomene na ty povinný mlíka a svačiny, jsme měli i po ovoce, školní rozhlas, to nevím, jestli to dneska úplně všechno funguje. Učebnice se dědily, že to je jasný, nebyly automaticky vaše, na začátku roku podle toho, jaký jste je odevzdal, tak jste dostali jeden další nový, takže to bylo trošičku jiný. Jinak byly povinný pracovní aktivity, zahrady a takový ty dílny a tohle, to si myslím, že je bomba. A co jsem teda jako měl nejradši, to byly brigády. Sběr brambor, chmelu, anebo my jsme jezdili i na ovoce. Takže na tohle to jako fakt dobře vzpomínám. Možná, že něco z toho těm dětskám dneska chybí, možná, že by potom netrávili tolik času na mobilech a nemuseli se vydávat takový ty zákazy a jako tady přihrádka a nech ho tady a podobně. No tak vzpomínejte i vy.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 3:30, počasí venku nic moc, takže jezděte hodně opatrně, může to klouzat. Mrkneme se na D7, na 9. kilometr ve směru na Chomutov je nehoda. Projížděte tam se zvýšenou opatrností, je to osobní auto, každopádně opatrně. Když už jsme u D7, tak sjezd přímo na Chomutov, tak i tam se stala dopravní nehoda. Tam je to trošku vážnější, dodávka s osobákem, i tam čekejte, že bude trošku průjezd s problémy. Má to být odklizené zhruba do nějaké 10. hodiny. Podíváme se i na Pražský okruh, zhruba na 14. kilometru ve směru na Ruzyň, a na D7 stojí porouchaný auto, tak to je taková ranní klasika, a zhruba na 3. kilometru, taky ve směru na Ruzyň, to znamená na D7, stojí další porouchané auto, dneska to prostě nějak nejede, jo. A kolony, wow, na D1, to znamená taktéž z okruhu, mezi 60. a 63. kilometrem je taková lehká popojíždějící 2-kilometrová kolona, která se může třeba každou chvíli rozjet, já bych vám to přál. A ještě potom jedna mezi 14. a 18. kilometrem ve směru na Ruzyň, to znamená na D7, ale jestli se to tam tak jako hromadí různě na krajnicích, tak se ani nedivím, že se tam prostě jede pomalejc. Každopádně jezděte opatrně, kdyby něco, máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 9 minut po půl desáté, posloucháte pondělní Rádio Relax, poslední prázdninový den, 31. I počasí nám z toho zaplakalo. Každopádně možná se někdo z vás bude dneska radovat, protože já tu pro vás mám, pozor, dopolední soutěž, jako protože co si budeme povídat, léto ještě de facto nekončí, nějaký ty táboráky to určitě ještě bude, to teplo se zase vrátí, takže v pohodě. Myslím si, že dneska určitě využijete poukázku do řeznictví Kačice v hodnotě 777 korun. Za to se dá koupit spoustu věcí, hlavně to je bašta, že to je jasná věc. No ale než jí někomu dám tuhle tu poukázečku v dnešním dopoledni, tak přijde soutěžní otázka. Ta nebude vůbec jednoduchá, pozor. Takže ptám se a vy budete psát SMSky na 606-736-736, jestli chcete něco z řeznictví Kačice, tak napište, z jakého zvířete je skopové maso. To je věc. Tak kdo to ví, tak pište 606-736-736 a už někdo dneska vyhraje první poukázku v hodnotě 777 korun.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro

0: rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
1: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
2: Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Prázdniny končí, škola volá, zlídlo výbá.

Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: Ještě půl minuty a bude tu 10. dopolední.
1: Kralupy pokračují ve vítání občánků a letní počasí nekončí. Zprávy pro vás má David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Kralupech proběhne další vítání občánků. Určeno bude dětem narozeným od letošního 1. ledna do 30. června. Rodiče ale musí městskému úřadu včas podat přihlášku. Čas na to mají do 15. září. Samotné vítání pak proběhne 1. října. Vysokokapacitní vlaky začnou na středočeské železnici jezdit v roce 2029. Jako první se objeví na trati Praha-Beroun. Podle radního Petra Poreckého nahradí současné City Elefanty.
3: Když to srovnáme třeba s kapacitou stávajících City Elefantů, tak jsou to vlaky, které mají zhruba o čtvrtinu větší kapacitu. Ta soutěž je na 30 let. Dopravce měl jezdit od roku 2029 do roku 2059.
1: Vlaky by pak mohly jezdit v 10-minutovém intervalu.
3: Nám to především umožní, aby na všech hlavních koridorech jezdily vlaky v 10-minutovém intervalu, to znamená, že se navýší výrazně počet železničních spojení. Tady ale musím říct velké ale, a to ale znamená, že je to závislé na tom, jak se státu bude dařit modernizovat železniční infrastrukturu.
1: Policie včera zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků na derby se Spartou. Asi 20 mužů nedaleko Letenského kivadla rozebralo dlažební kostky a chystalo se zaútočit. Strážci zákona jim v tom ale zabránili. Další dva střety navíc odvrátili v Korunovační ulici. Státní hrady, zámky a další památky byly včera otevřené zdarma. Mimořádnou akci zorganizovalo Ministerstvo kultury. Zájem byl velký, někteří lidé ale na rezervované časy nepřišli. Další taková akce se bude opakovat už 27. září.
2: Sport.
1: Slavia porazila Spartu 3-0. Tradiční fotbalové derby tak má jasného vítěze. Letenští sešívané sice přestříleli, častěji drželi míč a měli i víc rohových kopů. Branku se jim přesto vstřelit nepodařilo. Slavia tak svému rivalovi v tabulce odskočila o 5 bodů.
2: Relax Radio.
1: Dopoledne s ustávajícími přeháňkami a ubýváním oblačnosti dočkat bychom se tak mohli i polojasné oblohy. Teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů. Zítra ve středu i ve čtvrtek na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: A my se pustíme do dalšího kola dnešní dopolední soutěže, tak vydržte, jestli si třeba naplánujete na příštích pár dní nějaký táborák, bude se vám to hodit. Taky ale muzika.
4: Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plát, když k tomu ráda jím.
0: Možná se to k tomu hodí, možná ne, já nevím, tohle je Eva Farná, zahrajeme ji už za chvilinku tady u nás na Relaxu při pondělku s datem 31. srpna.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Meduza s Khalidem, dva dny, které jsou za námi, bohužel víkend, máme 7 minut po 10. hodině, posloucháte pondělní Radio Relax s datem 31. srpna, ráno jsme si poplakali, teď mám samozřejmě na mysli počasí, protože to trošičku zapršelo, konec konců nakonec prázdnin, proč ne, doufám, že vás to neodradí od toho, abyste si s námi dneska dopoledne zasoutěžili a třeba využili tu dnešní cenu k tomu, abyste si ještě, dejme tomu, třeba příští víkend udělali nějaký pořádný táborák, oheň a tak dále, opekli si prostě něco dobrýho. Proč o tom mluvím? Tak máme pro vás poukázku do řeznictví Kačice v hodnotě 777 korun, ale jak už to tak bývá, nebude to úplně zadarmo. Chtěl bych po vás, abyste mi napsali na 606 736 736, z jakého zvířete je skopové maso.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou schutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
4: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

Lehké hudební vzpomínání na 90. léta, muzika, která vás tak jako trošičku popostrčí dopředu, což je při pondělku obzvlášť potřeba. Pojďme se podívat na sociální sítě, konkrétně dneska na Facebook, vzhledem k tomu, že se blíží takový ten čas, kdy budete potřebovat třeba pohlídat menší děti a tak dále. Dneska jsem narazil na vskutku originální způsob hlídání dětí. Berte to snad samozřejmě s nadhledem a s nadsázkou, ale svým způsobem jako proč ne? Facebook Relax Rádia, mrkněte se a napište k tomu, co by se o tom myslíte vy.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Je přesně 10:30 na relaxu Kylie Minogue a my jedeme dál. Dneska máme takový trošku jako nabitý dopoledne, by se dalo říct, protože jednak máme soutěž, můžete vyhrát poukázky do řeznictví a to se ještě hodí, protože to počasí nebude pořád takový, jako bylo třeba dneska ráno. To se v podstatě plakalo, protože byl konec prázdnin. A taky se tady bavíme o škole, co bylo kdysi, co třeba už dneska není, je to takový jako vzpomínání. A přišlo mi sem docela, neříkám, že hafo, ale přišlo mi pár SMSek, třeba Jana napsala, když jsme se bavili o tom, co ve škole se dělo a už dneska prostě vůbec nad tím ani nepřemýšlí. A kdybyste to řekli dneska školákům, tak se na vás kouká, jestli jste náhodou nespadli ze schodů. A tohle já si třeba zrovna pamatuju, že zdravotní prohlídky se dělaly přímo ve škole. To je pravda. A taky jsme chodili i k zubaři. To první, to byla taková ta klasika, tam jako aspoň třeba k nám, co si pamatuju, tak do školy pravidelně chodil doktor, anebo třeba jenom zdravotní sestra, takový ty základní kontroly, jak jsme stáli u tabule, oni na nás o třetí lavice šeptali, kontroly zraku, sluchu, růstu, samozřejmě váhily a tak dále. A očkování, o tom už ani nemluvím. Co se týče zubaře, jo, tak jako tam si myslím, že to je možná i na škodu, že už se dneska nechodí. Jednou jsem se o tom bavil s mojí paní zubařkou a ona říkala, že je to jako hodně vidět, jo, že prostě tam péče o ty zuby šla jako dost razantně dolů. A legendární taková ta školní věta, školní scéna, všichni se slíknou do trenýrek, na to si pamatuju, jako by to bylo dneska. Ovšem pozor, dneska v době GDPR, to nevím, jestli by to prošlo.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Přišla mi sem do studia SMSka na naši bránu 606-736-736. Když je budeme rozdávat tu poukázku, o kterou soutěžíme dneska dopoledne, tak samozřejmě píše vás strašně moc. Já jsem si původně myslel, že ta otázka, z jakého zvířete je skopový, je relativně těžká, ale ne, je vidět, že máte školní docházku za sebou a že se orientujete celkem dobře. A už po 11. hodině, někdy v 11.05, 11.10, když tak pokud jste napsali, určitě poslouchejte, ne, že by ty ostatní nemohli, ale rozlouskneme, kdo dostane tu dnešní první cenu. Tak teď bych se ještě vrátil zpátky ke škole, protože o čem taky jiným se bavit na konci prázdnin, že jo? Venku už máme relativně příjemný počasí a bude to prej jenom a jenom lepší. A když jsem si tak jako pro sebe říkal, na co se tak nejvíc těší do školy, tak ta klasická odpověď byla samozřejmě na přestávku, to je jasná věc.

0: Byť to může znít jako divně, ale třeba moje děti se těšily do školy na známky, jo, protože, abych to vysvětlil, oni chodili do školy, kde na té základní, a to já si myslím, že to není vůbec špatný, známky nedostávali kort v těch prvních pár letech, já si myslím, že to je úplně ideální věc, takže když přešli pak na střední, tak první, co bylo, wow, já mám známku, no takže to je trošku něco jiného a možná, že trochu problém je i to ranní vstávání. Najec na to pravidelný vstávání, oni odborníci doporučují, aby minimálně 14 dní až týden předtím se začala zkracovat ta doba, to znamená dřív spát, aby ráno dřív vstávali a tak dále. Jako ideální je, a to bych se zase vrátil, mít tu školu později, my jsme to tak měli a já teda musím říct, že já jsem nikdy od svých dětí neslyšel, že by se netěšili do školy a to mi přijde docela jako ta základní věc od školství.
1: Prázdniny s relaxem.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

Přemýšlím, jestli to tak vyšlo, anebo jestli to tak bylo i jako míněný i dopředu. Trojka, která je velmi zajímavá. Mabel je švédská zpěvačka, velmi příjemná, hezká blondýnčka, no tak jasně, klasika švédská. Spolu s ní Jack Jones a taky Galantis. A proč jsem mluvil o této skladbě? Good luck je, myslím si, že něco, co budeme přát asi až zítra. Hodně štěstí, dneska je to ještě v pohodě. Jinak sválně jsem se díval, protože mě to zajímalo. Nejmenší škola na světě, protože i já jsem zažil školu, která byla vesměs jakoby jako jednotřídková, jedna až pět, teď samozřejmě myslím třídy, ale byla úplně ideální, jo? Prostě třeba jsem chodil lyžovat celý den a tak dále, prostě to jako by mi mohli, si myslím, že dnešní studenti závidět, ale ta úplně nejmenší škola byla zaregistrovaná v roce 2014, mediálně teda, a byla to základní škola u Turína v Itálii, v Alpet. Média ji tehdy označovala za nejmenší školu na světě. Byla tam jenom jedna žákyně, fakt nekecám, 8letá Sofie a jedna učitelka, měli jednu školní budovu, taky oni jich víc nepotřebovali a Sofii to tak štvalo, že tam nikdo nechodí, že si prý při vyučování dávala svoji bundu na vedlejší židli a předstírala, že tam někdo sedí, tak nad tím se člověk pousměje. Bylo to hlavně proto, aby jim jaksi tu školu nezavřeli, protože dle zákona, alespoň teda toho místního, pokud má obec alespoň jednoho žáka, tak má smysl mít školu pro zachování dostupnosti vzdělání s tím, že třeba možná časem přibydej ten druhej, aby si tam nemusela dávat bundu.

0: Je tu 11. hodina a už tak jako nabíháme na tu první minutu, ale stiháme.
1: Neratovice se dočkají parkovacího domu a policisté zítra vyrazí před školy. Dopolední zprávy a David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Neratovický parkovací dům se slavnostně otevře v září, konkrétní datum se ještě upřesní. Prakticky hotová stavba je mezi supermarketem Tesco a úřadem práce. Nabídne 420 parkovacích míst, část pro místní, zbytek v režimu pro krátkodobé zastavení do 24 hodin. Středočeský kraj prověřuje možnost využití vlakotramvají, pokračuje radní Petr Borecký.
3: Jedná se o vozidla, která jsou schopna nasazení jak na klasické železniční, tak na tramvajové trati. Jejich využití je tedy především při městské dopravě a mohou jezdit až 80 km v hodině. Pokud se týká konkrétních lokalit, tak uvažujeme o trati mezi Neratovicemi a Čelákovicemi nebo mezi Rudnou u Prahy a Hostivicemi.
1: Vlakotramvaje by mohly vyjet i mezi Prahou a Dobříší. Policisté budou zítra hlídkovat u škol. První den nového školního roku dohlédnou na plynulost provozu i bezpečnost u přechodu pro chodce. Děti totiž bývají po prázdninách plné zážitků a dopravní situaci nevěnují dostatečnou pozornost. Důležité je i nošení reflexních prvků. Myslivci se činí. Poslední myslivecký rok je z hlediska počtu ulovené zvěře úspěšný. Mimořádně vysoké odstřely jsou u srnců, muflonů, daňků i u černé zvěře. K výraznému poklesu ulovků naopak došlo u zajíců. Odstřel těchto zvířat tak klesl na historicky nejnižší úroveň.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně překvapivě jen remizovali se Slováckem 1-1. V tabulce jsou tak dál 11. Jak už od nás víte, Slávia porazila Spartu 3-0. Teplice přehráli Jablonec 2-0. Stejným výsledkem skončil i duel Liberce s Hradcem Králové. Ostrava Olomouc 1-0. Zbrojovka Brno Zlín 3-2. Pardubice Artis Brno 1-2. Zápas Bohemians 1905 s Mladou Boleslaví byl odložen.
2: Relax Radio.
1: V našem kraji čekáme postupné ubývání mraků, odpoledne může být i polojasno, naměříme 23 až 26 stupňů, v dalších dnech pak střídání oblačné až polojasné oblohy a 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Jak jsem sliboval, už za pár minut to všechno rozhodneme, to znamená, pokud jste soutěžili dnes dopoledne, tak první poukázka změní majitele a věřím tomu, že ten člověk bude náležitě happy. Lehce mi to koresponduje s nabídkou muziky, to je Pharrell Williams, toho si zahrajeme taky mezi 11. a 12. Tak stále co nejpříjemnější pondělní dopoledne.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: 9 minut po 11. hodině, jak jsem slíbil, tak činím. Myslím si, že kdybych tady měl dneska mraky poukázek, všechny je rozdám, abyste věděli, o čem je řeč. Třeba jste zapli rádio až teď, tak my celý tento týden dopoledne soutěžíme o poukázky do řeznictví Kačice v hodnotě 777 korun. To znamená, že i ty otázky na to musí být jako lehce masově hozený, by se dalo říct. Na telefonu už mám dnešní výherkyni Terku, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak neprobudila se, jo?
1: Ne, to já už jsem dávno vzhůru.
0: Jo, ne, já jsem myslel jako dcera. Dobrý, v pohodě.
1: Jo, takhle, ne, naštěstí ještě spí.
0: Aby jsme to vysvětlili, ty jsi říkala, že jsi čerstvě na mateřský, ale že Stella zrovna spí, takže snad to vyjde a jako budeš mít na hovor klid. Stihneme to. Super, takže hele, nebudeme zdržovat, dneska máme skopový maso. Z koho to je?
1: Z ovcí a beranů.
0: Mimochodem, zeptám se tě jinak, neber to nějak osobně, umíš vařit?
1: Ještě jednou, tak jsem tě vůbec nerozuměla.
0: Jestli umíš vařit?
1: Jo, tak mě to málo zvládnu. Čaj a tak.
0: Jo, čaj a tak. Ideální žena do života. Troufla bys si i na skopový maso?
1: No, to bych radši přenechala manželovi.
0: Manželovi. Manžel je lepší kuchař než ty, jo?
1: Bohužel musím přiznat, že jo.
0: No tak doufám, že to v tuhle chvíli poslouchá, protože tomu narostly ramena minimálně metra a půl do každé strany. Hele, můžeš si vzít jakýkoliv maso, nemusíš si vzít zrovna skopový, můžeš potrénovat a popřeju vám jednak dobrou chuť, anebo si můžete vzít v podstatě cokoliv, nějaký ten grill nebo něco takového, to asi máte, viď?
1: Jo, určitě se těšíme, vyběrem si tam nějakou dobrotu.
0: Ty jsi říkala, že máš kousek do Kačice dokonce, že jo?
1: Přesně tak, mám to tady za rohem, víceméně.
0: Tak jo, měj se hezky a gratulujem. Ahoj.
1: Skvělý, moc děkuju, ahoj. Relax Radio.
2: Dopolední soutěž. Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
4: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
5: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Za 8 minut bude 11:30, zítra touhle dobou už budou vlastně školáci doma, buď to na oběd, nebo možná, že v oběd už se bude vařit ve školní jídelně, to já nevím, zase tak dalece to organizačně nezvládám. Každopádně sváně mě zajímalo, proč ta hodina, říká se třeba hodina, školní hodina, proč má jenom 45 minut. A pozor, jako v českém systému je prý 45 minut stanoveno přímo školským zákonem. Historický původ sahá do Pruska, ještě v 19. století byla vyučovací hodina často 60 minut. V roce 1911 ale v Prusku byla zkrácena na 45 minut. Samozřejmě, únava dětí, ono, co si budeme povídat, už po 10 minutách toho mají plný zuby. A jako taky se prý lepší organizoval školní den. Tak jenom, aby jsme se tak trošku podívali do historie. Samozřejmě doby byly dřív takové, že se chodilo i na odpolední vyučování, ale o tom ještě možná bude řeč. Každopádně máme v tom jasno, proč se chodí na 45 minut a proč má přestávka většinou 10 minut, no tak jako neexistuje žádný univerzální světový zákon, že přestávka musí mít 10 minut, ale je to tak jako ideální na to, aby si člověk stihnul jednak přejít do jiné učebny, dojít na toaletu a tak trošku si odáchnout a tak dále. Je to takový ten organizační kompromis, než nějaká ta biologická konstanta.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 5:05, pojďme se podívat na dálnice, začneme na D10 na 41. kilometru ve směru na Prahu. Jsou dvě havarované vozidla. Mělo být tahle ta komplikace už dávno odklizená, ale zatím, co jsem se díval, tak ještě je to daný na stranu obě auta, to znamená na krajnici, a místem se musí projíždět se zvýšenou opatrností. Pak se mrkneme ještě na okruh od 60. do 62. kilometru ve směru na D1. A tak kolik je hodin? 11:30 pryč, takže se tvoří takový ty obvyklý dopolední kolonky, ale jako to se během 12 hodiny v podstatě by se mělo by se to rozjet, tak uvidíme. Kdyby něco, dejte vědět na 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

3:15. Tohle je Adam Myšík a Démoni. Pokud zrovna obědváte, tak samozřejmě přeju dobrou chuť a svým způsobem mi to tak trošičku nahrává, protože co se týče jídel, obzvláště školních jídel, tak to je kapitola sama pro sebe, protože ať se zeptám starší generace nebo i té mladší, tak když se řekne pojem UHO, tak každej ví, co to je. To znamená hnědá omáčka, která vlastně podle vzhledu by mohla být úplně ke všemu. Možná bych tímhletím nechal už dnešní školní téma. Doufám, že vy, pokud jste na obědě, nemáte UHO, že máte něco, co je hodně dobrýho. No a jdeme na to.

0: Vyšlo nám to úplně přesně, je 12. hodina.
1: Kralupy vylepšily základní školy a Praha přejmenovala část budoucích stanic metra. Zprávy pro vás má David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kralupské základní školy vstupují do školního roku v novém. V Jodlově ulici přestavili prostory po bývalé knihovně na tři nové třídy. Relaxační místnost pro učitele je zázemí pro pedagogy. V základce v ulici 28. října vylepšili kuchyň, jídelnu i třídu pro prvňáky. Zdeňka Komenského má opravenou střechu. Berounské děti mohou na vybraný kroužek od města získat příspěvek 1000 korun. Projekt zvaný Karenci pokračuje. Stačí, když rodiče své děti do konce října zaregistrují na webu beroun.karenci.cz. Stejnou výhodu mohou čerpat i děti v Králově dvoře. Sleva musí být stanovena podle nejnižší ceny, za kterou byl výrobek prodáván 30 dnů před jejím poskytnutím. Někteří obchodníci tuto povinnost ale stále nedodržují. Česká obchodní inspekce z 239 kontrol toto pochybení zjistila ve 45 případech. Udělila za to nemalé pokuty. Budoucí stanice metra D, náměstí Bratří Synků, se nakonec bude jmenovat Nusle. Olbrachtova změní název na Ryšánku, Nové dvory na Tempo. Z pracovního názvu stanice Písnice se nakonec stane Sídliště Písnice. Depo Písnice ponese název Prameny. Změnu názvu schválili pražští radní. Nejde o nic neobvyklého. Třeba současná stanice Hůrka na Béčku se měla jmenovat Butovická.
2: Sport.
1: Pět hokejistů Kladna se přesouvá do Chomutova. U rytířů by neměli potřebné vytížení. Martin Matějíček, Tomáš Vandas, Adam Bareš s Ondřejem Bláhou a Sebastianem Redlichem na severu Čech budou pravidelně nastupovat. V případě potřeby ale mohou být kdykoliv staženi do Kladna.
2: Relax Radio.
1: Český hydrometeorologický ústav odpoledne předpovídá další ubývání mraků na polojasno. Teploty se dostanou mezi 23 až 26 stupňů. Hodně podobné to bude až do čtvrtka, opačno až polojasno a 22 až 25 stupňů Celsia.
0: No, protože je ten čas, kdy si jdeme sednout k obědu, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť a jedeme jich za další muzikou. Pet Shop Boys vám nabídnu v téhleté hoďce takovou lehkou vzpomínku. No a krom toho ještě spoustu jiné muziky, každopádně si ji užívejte, poslouchejte Relax a hlavně máme pondělí s datem 31. srpna, tak ať nám to rychle uteče.
2: Relax Radio.
3: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
3: Relax.

0: Dvě akce hudební a jedna taková lehce pohybová. Pojďme na to, ať víte, kam můžete vyrazit. Talichovo Berounsko připravuje na úterý 1. září open air koncert Podsta Jaroslavu Ješkovi. V berounském amfiteátru kempu na Hrázi v 19 hodin vystoupí vokální skupina Skety, jazzový zpěvák Jan Smigmátor a berounský soubor Ta Duba. Pak vás pozvu ještě na koncert skupiny Kamelot ve čtvrtek 3. září od 19 hodin do zahrady Kladenského zámku. Koncert se uskuteční jako náhrada za původně plánovanou část vystoupení v rámci country večera, která musela být z důvodu nepříznivého počasí zrušena. Vstupenky zakoupené online na původní country večer zůstávají v plné platnosti a jinak jsou vstupenky v prodeji ještě na www.miestokladno.cz. No a poslední ta pohybovka, berounský drak 2026, 4. až 6. září v Berouně v kempu na Hrázi. Připraven bohatý program pro celou rodinu, hudební vystoupení, venkovní hry a v sobotu se jedou tradiční závody dračích lodí. Na akci bude i náš kolega Dan Adam a co je nejdůležitější, vstup je zdarma.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 31. srpna.
0: Tento den roku 1936 zahájil Československý rozhlas prostřednictvím Rádia Praha pravidelné vysílání do zahraničí. 12 let poté se narodil Rudolf Schenker, kytarista německých Scorpions. 31. srpna 1949 se ve Filadelfii narodil herec Richard Gere. O dva roky později společnost Deutsche Grammophon představila světu první dlouhohrající desku s 33 otáčkami za minutu. Po čtyřech letech byl veřejnosti předveden první automobil poháněný solární energií. Tento den roku 1988 se rozváděli dva rockeři. Své manželky opouštěli Bruce Springsteen i Bob Seger. Roku 1928 přišel na svět jeden ze sedmi statečných, americký herec a držitel Oscara James Coburn. Zemřel roku 2002. Roku 1991 tento den Metallica vyhrála se stejnojmenným albem americkou popovou hitparádu. Tento den roku 1997 svět díky pařížské autonehodě přišel o Dianu Spencer. Členka britské královské rodiny a bývalá manželka prince Charlese zahynula ve věku 36 let. Poslední srpnový den roku 1991.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: 13. hodina, úplně přesně s vámi na relaxu Honza Ladra a taky David Latovský.
1: Dobré odpoledne, Louny chystají další sběrové soboty a stát chce zpřísnit postihy za jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.
2: Relax Radio.
1: V Lounech do konce roku proběhnou ještě 3 sběrové soboty, 12. září, 10. října a 7. listopadu. Obyvatelé během nich budou moci do přistavených kontejnerů odkládat nábytek, koberce, matrace, kočárky, kola, elektrozařízení i železo. Celoročně navíc mohou využít sběrný dvůr v Rybalkově ulici. Neratovice budou mít mobilní ledovou plochu. Od října nahradí současný zimní stadion. Ten brzy čeká demolice. Na jeho místě vyroste zcela nová stavba. Město právě vybírá zhotovitele. Chystá se obchvat Velkých Příleb, upřesní krajský radní.
3: Bude dlouhý zhruba 3 kilometry. Napojí se na plánovanou přeložku silnic mezi dálnicemi D7 a D8. Ta povede od Středokluk směrem na Kralupy nad Vltavou a Užice. Podmínkou pro zprovoznění je dobudování Pražského okruhu mezi Ruziní a Suchdolem, které je v současnosti naplánované na rok 2031.
1: Informoval krajský radní Josef Pátek. České domácnosti se dál zadlužují. Jejich půjčky se v červenci zvýšily o 24 miliard. Přesahují tak 2,7 bilionu korun. Největší podíl dlouhodobě tvoří úvěry na bydlení. Agresivní jízda by mohla být trestným činem, uvažují o tom ministerstva spravedlnosti a dopravy. Má jít hlavně o najíždění na jiná vozidla, jejich vytlačování a vybržďování. Na stole jsou i přísnější tresty za řízení pod vlivem alkoholu nebo drog. Šéf resortu spravedlnosti Tejc proto na podzim představí změnu trestního zákoníku.
2: Sport.
1: Výsledek derby je pro nás doma neakceptovatelný. Po včerejší prohře se Slaví 0-3 to uvedl kapitán Sparty Adam Karabec. Výsledek vzhledem k průběhu zápasu současně označil za krutý. Spartané sice soupeře přestříleli, častěji drželi míč, měli i víc rohových kopů. Branku se jim ale vstřelit nepodařilo. Na Slávii tak v tabulce ztrácejí 5 bodů.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Střední Čechy a okolí odpoledne s ubýváním oblačnosti na polojasno, k tomu 23 až 26 stupňů. Školáky zítra do lavic doprovodí slunečná obloha, která se v průběhu dne změní v oblačnou. Maxima 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Davide, děkujeme za zprávy a já nabídnu muziku Sean Paul. Tahle muzika už za chvilku na relaxu mezi 13. a 14. Hezký den.

13 hodin 8 minut k tomu. Tohle je to nejnovější, co vám na Relaxu hrajeme. A kdo ví, třeba se z téhle skladby stane hit a vy budete na tohle tančit na akcích. Oblíbená hudba nás totiž dokonce nutí tančit. Když slyšíme rytmus, který se nám líbí, v mozku se okamžitě propojí sluchové centrum s motorickým pohybovým systémem. Tento proces je automatický a často podvědomý. Nejvíc nás lákají rytmy, které obsahují drobné rytmické odchylky a taky překvapení. No a to, co vás láká teď nejvíc, jaká muzika je u vás aktuálně nejoblíbenější, to se dozvíte právě teď.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Máme hlášenou dopravní nehodu. Pozor, na Pražském okruhu se bouralo. Na 82. kilometru na trase Ruzině-Modletice je tam tedy nehoda dvou osobních vozidel, tak s tím počítejte. A zpozorněte i na D6. Na 25. kilometru na trase Karlovy Vary Praha je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo, takže průjezd se zvýšenou opatrností.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
2: Zapsat se mohou děti od 4 let.
1: Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: pukne, zítra to opět začne. Návrat do školních lavic je velká událost, a to nejen pro děti. Mnoho jich zamíří poprvé do nového prostředí, ať je na základní nebo střední školu. A teď upřímně, kdo je nervóznější? Děti, které poprvé usednou do školní lavice, nebo rodiče, kteří je tam budou vyprovázet? Tak kdo to prožívá víc u vás doma? Děti nebo rodiče? Napište nám do rádia na číslo 606 736 736. Jinak podle aktuálního průzkumu považuje začátek školního roku za stresující 47% rodičů. To je skoro každý druhý. A pozor, oproti loňsku je to zhruba o 4% body víc, takže jestli jste si říkali, že letos budete první školní den úplně v klidu, statistika vám úplně nevěří.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: učitel, spolužáci, aktovka a tak dále. Zatímco rodiče už dopředu přemýšlí o tom, jak dítě zvládne povinnosti, jaké přinese známky, jak zvládneme jako rodina ranní vstávání a celé vlastně to nové tempo. A psychologové mimochodem často doporučují, aby rodiče vlastní nervozitu před dětmi zbytečně nepřenášeli. Pojďme na některé SMSky, pojďme třeba na zprávu od Petry, která napsala: dcera jde zítra do první třídy a je úplně v klidu. Já už třetí den kontroluju aktovku, pedál a přezuvky. Myslím, že do školy nastupuju s ní taky. No, tak hlavně klid. Tady je J-Lo, odpolední návrat do 90. let.
1: Relax, největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Za chvilku další odpolední zprávy s Davidem, ale teď zprávy od vás řidičů. Pozor, silnice číslo 16, obce Žižice, je tam dopravní nehoda dvou osobních aut. Vypadá to, že je to ale nehoda bez zranění. Tak i dál jezděte opatrně.
0: Takhle.

0: Adam Lambert tu zavírá aktuální hoďku a je tu přesně právě teď 14. hodina.
1: Kladenčtí strážníci zítra dohlednou na bezpečnost školáků a autobusy na Strahově vystřídají tramvaje. Dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Kladenčtí strážníci zítra ve velkém vyrazí do ulic. Ráno je potkáme hlavně u přechodu pro chodce u škol. Děti po prázdninách často nedávají pozor. Zaměří se ale i na obchodní centra, kde je v souvislosti s pořizováním školní výbavy očekáván zvýšený nápor nakupujících. Častější než jindy budou i preventivní jízdy v autobusech. Beroun má nový veřejný elektrický grill. Je v parku Košťálkova u střední zdravotnické školy. Nahradil jeden z původních grillů na dřevěné uhlí. Radnice počítá s dalšími elektrickými grilly. Jeden takový by se mohl objevit za obchodní akademií směrem k Lávce přes Litavku. Pražská Orionka se promění na místo pro kulturu, komunitní, sportovní i ekologické aktivity. Jako tramvajová vozovna přestala sloužit už v polovině 50. let. Po revitalizaci by tu mohl vzniknout kulturní prostor evropského významu. Přípravy jsou ale teprve na začátku. Jako první se tu počítá s otevřením pro místa pro opětovné použití výrobků. Na Strahov pojedou tramvaje. Dopravní podnik připravuje stavbu trati z Malovanky, jak říká jeho mluvčí Aneta Řehková.
3: Podepsali

0: 2028.
1: Dnes navíc začala stavba tramvajové trati z nákladového nádraží Žižkov na Jarov. Sport. Fotbalisté Kladna porazili Viktorii Žižkov 3-0. Povedený zápas navíc sledovala největší návštěva šance Národní ligy v sezóně 2630 diváků. O fotbal v Kladně tak začíná být čím dál větší zájem. Tým je na 7. místě tabulky. V pátek jede pro další body do Karviné.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
1: Mraky budou odpoledne dál ubývat až na polojasno. K tomu teploty mezi 23 až 26 stupni. V úterý, ve středu i ve čtvrtek nás výraznější změna nečeká. Polojasno až oblačno a 22 až 25 stupňů Celsia.
3: A podle toho počasí už dneska můžeme schovat deštníky. Ráno se nám hodili, teď už asi nepotřebujeme.
4: Klidně bych schoval, opravdu
3: radši,
4: do čtvrtka.
3: No, to je hezká odpověď. Až do čtvrtka, jo, radši vozit sebou deštník.
4: Ne, schovat opravdu můžeme do čtvrtka.
3: Jo, takhle, prostě odložit, deštníky. Tak to je paráda. Děkujeme, Davide. Jelen Magdalena, za chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Jste s Relaxem, díky vám za to, ať neřešíme jenom školu, to je asi teďko všude kolem dost. Tak pojďme na téma vztahy, miluju tě. Tohle trošku s vámi rozeberu. Kdo podle vás řekne ve vztahu jako první, miluju tě? Žena? Protože přece ženy jsou romantičtější. No, ono to může být úplně naopak. Výzkum, který sledoval více než 3000 lidí, zjistil, že muži bývají častěji ti, kteří vyznání lásky řeknou jako první. A třeba v Chile to bylo dokonce v 81% případů, v Brazílii 79%. Takže pánové, možná jsme větší romantici, než si myslíme. Ale pozor, neznamená to, že se muži nutně zamilují rychleji. Muži v průměru začnou o vyznání přemýšlet asi po 70 dnech vztahu. Ženy po 77 dnech a samotné miluju tě, pak muži vyslovili zhruba po 108 dnech, ženy po 123 dnech. Tak jak to máte vy se slovem miluju tě? 606-736-736 klidně napište. Offenbach, anebo už za chvilku taky skupina Jelen a jejich Magdalena.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: minutě 3 slova, 8 písmen a přitom někdy věta, kterou ze sebe člověk dostává pěkně těžko. Někdo to říká několikrát denně jen tak a někdo má problém to říct nahlas po 10 letech vztahu. A přitom jsou lidé, kteří miluju tě, vůbec nepotřebují slyšet. Stačí jim, když jim partner třeba nebo partnerka udělá kafe, vyzvene děti, přijede pro ně do práce nebo prostě večer obejme. Potřebujete slyšet relaxáci miluju tě, nebo vám lásku mnohem víc dokazují činy? Pojďme na některé SMSky. Petr napsal, já to řekl jako první, ona mlčela asi 10 sekund a pak řekla, já tebe taky. Těch 10 sekund mi připadalo jako 10 let. Veronika napsala na tohle téma, miluju tě, jsme si řekli po 3 týdnech, jsme spolu 11 let a pořád jsme spolu, takže asi dobrý začátek. No a ještě vezmu tuhle zprávu, Honzo čau, my si tohle neříkáme, důležité jsou činy.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.
2: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na dálnice, konkrétně na D1, tam jsou problémy. D1 na 16. kilometru je dopravní nehoda, je to ve směru na Prahu. 16. kilometr dopravní nehoda se zraněním. D1 ještě jednou, tentokrát ale 45. kilometr. Opačný směr, tedy ve směru na Brno, je neprůjezdný aktuálně levý jízdní pruh. Je tam paleta na vozovce, tak pozor na to.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: jinou sílu podle toho, kdy je řeknete a miluju tě, tam rozhodně patří. Miluju tě, když řeknete třeba po romantické večeři při svíčkách, no tak za mě super, k atmosféře úplně ideální. Miluju tě, když řeknete třeba ráno, když člověk vypadá jako po nočním boji s polštářem, no tak to už je opravdový důkaz lásky. A pak je to ještě jedna kategorie, miluju tě v těch úplně obyčejných chvílích, když třeba spolu nakupujete, vaříte, jedete autem nebo jen ležíte na gauči a když koukáte třeba do svého mobilního telefonu. Tak jak často to stýcháváte od svého partnera a kdo byl první, kdo to řekl, muž nebo žena? Pojďme i na hlasovky, které posíláte do rádia.
1: Dobrý den, tak já dávám vlastně vzkaz, jak je to u nás, tím miluju tě. Tak přítel je u armády, jsme spolu teďka 12 let a nikdy mi to ještě neřekl. Řekl jenom mám tě rád a když jsem se ptala, jestli to platí, tak říkal, no tak za těch 12 let jsem ještě tu platnost nezměnil a až to změním, tak tě budu včas informovat. Takže i tak to může vypadat. Ahoj.
0: Ahoj, děkujeme za krásnou hlasovku. Od nás další odpolední muzika Eva Farná, Miraj a klidně zase můžete nějakou tu hlasovku nahrát. Posíláme muziku. Hezký poslech.

0: Za chvilku 15. hodina, další odpolední zprávy s Davidem. Existují věty, které mají úplně jinou sílu podle toho, kdy je řeknete. Miluju tě třeba po romantické večeři. O tom už jsem mluvil před chvilkou a za mě po té romantické večeři je to, co si budem povídat, za mě je to prostě super. Jenomže, pozor, miluju tě musí mít i správné načasování a taky, kdy to říct. Jestli to řekne první žena nebo muž, tak podle odborníku, jak už jsem dneska říkal, spíš muži vyhrávají v tom miluju tě, což je velké překvapení. No a vy na to samozřejmě reagujete, píšete do studia SMSky na číslo 606 736 736. Za chvilku se podíváme na další várku, protože tohle téma vás baví a my jsme za to rádi. Díky, že bavit můžeme i vás. No a samozřejmě servírujeme muziku. Teď doslova servírujeme. Pojďme si dát odpolední kávičku.
1: Relax Radio.

0: Za půl minuty 15. hodina a se mnou už ve studiu připravený na zprávy David Latovský.
1: Centru Hořovic se ulevilo od aut a letní počasí bude pokračovat celý týden.
2: Relax Radio.
1: Hořovice mají východní obchvat. Kilometr a půl dlouhá stavba ulevila centru od tranzitní dopravy. Navázat ale musí další úseky. Město je společně s krajem připravuje. Zpracovávají se čtyři varianty. Zvítězí ta, která bude z dopravního, technického i ekonomického hlediska nejvýhodnější. Žatec potřebuje vylepšit parky. Vedení města to vnímá jako závazek do budoucna. Dlouhou dobu totiž revitalizací neprošel ani jeden. Plán s externím financováním podle starosty Radima Lajbla neprošel. Radnice se proto vydá cestou postupných úprav v závislosti na financích. Středočeský kraj prověřuje možnost využití vlakotramvají, pokračuje radní Petr Borecký.
3: Jedná se o vozidla, která jsou schopna nasazení jak na klasické železniční, tak na tramvajové trati. Jejich využití je tedy především při městské dopravě a mohou jezdit až 80 km v hodině. Pokud se týká konkrétních lokalit, tak uvažujeme o trati mezi Naratovicemi a Čelákovicemi nebo mezi Rudnou u Prahy a Hostivicemi.
1: Vlakotramvaje by mohly vyjet i mezi Prahou a Dobříší. Česko bude mít druhý nejvyšší státní schodek v historii. Příští rok dosáhne 389 miliard. Větší manko měly veřejné finance jen v roce 2021 při pandemii covidu. Ministryně financí Schillerová současnou situaci obhajuje. Bez prohloubení schodku by Česku prý jinak hrozila ekonomická stagnace. Podle opozice jde o nezodpovědnost.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně překvapivě remizovali se Slováckem 1-1. V tabulce jsou tak dál 11. Jak už od nás víte, Slávia porazila Spartu 3-0. Teplice přehráli Jablonec 2-0. Stejným výsledkem skončil i duel Liberce s Hradcem Králové. Ostrava Olomouc 1-0. Zbrojovka Brno Zlín 3-2. Pardubice Artis Brno 1-2. Zápas Bohemians 1905 s Mladou Boleslaví byl odložen.
2: Relax Radio. Časí.
1: Do večera ve středních Čechách a okolí převážně polojasno. Z aktuálních 23 až 26 stupňů se nám v noci ochladí na 15 až 12. Od úterý do čtvrtka pak prakticky stejné počasí. Polojasno až oblačno a 22 až 25 stupňů Celsia. V dalších dnech se ještě oteplí.
0: Skupina Šinasky stejně jako já. Je hudební pozvánkou do dalších 60 minut s rádiem Relax a taky můžeme dát pozvánku i na náš souboj, protože Davide, dneska budeme soutěžit. Víš o co?
4: Ano, do koně pruských jeskyní se budete moci dostat úplně zadarmo.
0: Tak si na to počkejte.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský.

0: 15 hodin 7 minut k tomu. Minulou hodinu jsem prozradil info, že muži říkají první miluji tě. A proč muži říkají miluji tě dřív než ženy? Je to větší zamilovanost nebo v tom může být ještě něco jiného? Vědci mají jednu teorii k tomu. Vyznání lásky totiž nemusí být jen romantická věta, ale taky určitý signál. U někoho třeba se to může považovat i jako taktika. Podle jedné evoluční teorie mohly mít muži historicky větší motivaci udělat tento krok rychleji, zatímco ženy mohly být opatrnější a chtít si nejdřív ověřit, jestli to muž myslí opravdu s nimi vážně. Věříte slovům miluji tě, nebo potřebujete, aby vám to partner hlavně něčím třeba dokázal? Pojďme na některé další SMSky. Petra napsala, můj manžel mi miluji tě řekne asi třikrát do roka, ale každé ráno mi připraví kafe přesně tak, jak ho mám ráda, takže za mě je to jeho miluji tě. Jsme spolu 17 let a říkáme si to každý den. Někdy jen tak, nestydím se za to, napsala Monika. A tohle se mi líbí, tímhle bych asi udělal takovou tečku za zprávami od vás. Láska není o tom, kolikrát řekneme miluji tě, ale o tom, kolikrát jsme schopní dokázat, že je to pravda.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Rádio.

0: Za chvilku pohled na dálnice, ale teď ještě pohled na naše dnešní zamilované téma. Psychologové často mluví o tom, že lidé mají různé způsoby, jak lásku přijímají a dávají. Mezi nejčastěji zmiňované patří slova uznání, společně strávený čas, dárky, pomoc a taky fyzický kontakt. Ale víte, co nejvíc vyhrává? Na prvním místě je nejdůležitější společně strávený čas. Takže žádná velká romantika, prostě být spolu. Místo na tom už vůbec nesejde. Podle průzkumu lidé ve vztazích často přeceňují význam slov a podceňují malé každodenní projevy pozornosti. Tak se na to můžete od dneška po tom dnešním vysílání ve Fresh Timeu zaměřit.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme zkontrolovat dálnice, pozor, D35, 268,5 km ve směru na Hradec Králové, leží tam kamení na vozovce. D1 na 54. kilometru ve směru na Prahu, tak tam je zase pro poruchu odstavený náklaďák, tak s tím počítejte. No a za chvilku dáme song a jdeme bojovat. Souboj moderátor versus právař dneska, budeme společně soutěžit o volné vstupenky kam, za chvilku dáme podrobnosti.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Je to tu, jdeme bojovat, naproti mě David Latovský. David, hezký den.
1: Hezký den, opravdu dneska s lákavou cenou. Já, no mé, to musím takhle říct už na začátku našeho souboje.
0: Ono, kdyby, opravdu... kdyby bylo vlastně teplo, tak se tam i schladíme. Tak už můžeme prozradit, co to je.
1: Určitě, ono ještě budou teplé dny, budou minimálně v tomto týdnu. Tak já to řeknu,
0: protože
1: jsem mi to říkal úplně krásně. Máme tady pro vás rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní. Je platná do konce roku, takže můžete vyrazit. A není to jen taková ta klasika 2 plus 2, ale dokonce 2 dospělí a 3 děti. To pokud se takhle početná rodina, tahle ta vstupenka vám na ten vstup do Koněpruských jeskyní bude stačit.
0: Ale budete ještě muset uhodnout dnešní zvuk, dnešní hudbu z filmu. Uvidíme, jak si s tím poradí David. Ten má samozřejmě právo říct první odpověď. Takže David, připraven, jdeme bojovat?
1: Ano. Round 1.
0: Fight. Tak, mám tady český film z roku 1994. Nevím, jestli ještě ho budu trošku víc přibližovat, možná řeknu na ČSF do hodnocení 74%. Na mě to dneska vyskočilo a já jsem si úplně říkal, no jo, teď tohle jsme ještě v rámci souboje nikdy neměli.
1: Já jsem chtěl říct Koliu, ale ten byl natočen, ten myslím, byl v 95. ne-li 6.
0: A 94.
1: To je zase ty obecná škola, ta byla dříve, ta byla někdy dříve. No,
0: ta takže... na mě dneska taky vyskočila obecná škola, ale tu už jsme taky měli. Koliu, toho jsi mi dával ty.
1: No dobře, ale já se jako chytám toho roku. A co bylo natočeno v 94. Víme, že vznikla televize Nova, to ano, ale jinak, tak něco se určitě natočilo, ale teď nevím co.
0: No a hudba k tomu zní takhle. Najdem si místo, kde se dobře kouří. Skupinu Buty asi jste poznali všichni. Ale teď poznat ten film. Režie Jan Svěrák, to ještě můžu takhle prozradit. Tak co?
1: No asi ostuda, protože já nevím, takováhle krásná píseň, s čím je spojená tedy. No, aby to nedopadlo výpraskem, že vy si můžete vysoutěžit rodinou vstupenku do Koněpruských jeskyní. A já, že tohle nevím, já tam budu mít normálně zakázaný vstup do těch Koněpruských, že ani za peníze se tam nedostanu. Že budou říkat, tyjo, Latovský, ty ten nevěděl tady tu ukázku, toho tady ani nechceme. Ani bych se asi nedivil, protože normálně tohle to je klasika?
0: Dalo by se, ano, já jsem to i tak nějak napasoval na to, že vlastně končí prázdniny, je to taková prázdninová road movie.
1: Dokonce, no ale už se v tom nebudeme radši moc tady jako patlat,
0: tak.
1: Už to pojďme zamluvit nebo zahrát nějakou písničkou, já nevím, vy asi jo, protože už sem pálíte doslova do písmené SMSky ve velkým, to je dobře, evidentně chcete tu rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní, no. Píšou dobře?
0: Vznikají tady dva tábory, pozor na
1: zase,
0: to.
1: Zase, dokonce dva tábory, vidíte?
0: Dva tábory.
1: Tak ono to zase tak jednoduchý nebude, tak to jste mi docela potěšili. Takhle, oba být správně nemůžou, že jo?
0: To ne, no.
1: 6-7-3-6. Že by jedna písnička byla ve dvou filmech, no, někdy se to snad stalo u nějakých těch zahraničních, ale ne.
0: Tady ne.
1: Tady ne.
0: Takže, jsme zvědaví na SMSky, máme tady jasnou výhru. David má 0 a my si dáme song a za chvilku se připomeneme.

0: Píseň Mám jednu ruku dlouhou. V jakém filmu tahle píseň zazněla? Rok 1994. Já už jsem říkal, že vlastně nám tady vznikají dva tábory a to se potvrdilo i během písničky, kdy hrál tady Coolio. Naši posluchači psali, že je to buď film Jízda, anebo Samotáři.
1: A vidíte, jedna jako určitě ta možnost je správná.
0: Ano, to ano.
1: Já jako tuším teda, no, netroufám si to říct teda, já už jsem toho tady říkal dost, tak teď je řada na vás.
0: Tak jdeme na telefon, koho tam máme, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
2: Tady Kelišová Věra, zdravím.
0: My vás taky, Věruško. Tak co děláte takhle při pondělku?
2: Uklízím.
0: Uklízíte, příprava tedy na nový školní rok, jo?
2: Je to tak, příprava.
0: A přitom posloucháte Radio Relax a možná tedy ještě pojedete na rodinný výlet.
2: No, doufám.
0: Tak co to je, Jízda nebo Samotáři?
2: Je to jízda
0: a je to tak. Je to s fanfárou.
1: Tak kam jste naposledy jela třeba na nějaký výlet? Kam proběhla nějaká jízda?
2: Asi do Jizerských hor.
1: Dokonce do Jizerských hor, dobře. Mm-hmm. Jak hezky, vláčkem, autobusem nebo autem?
2: Autem.
1: Dobře, autem. Tak co teda jako v Jizerkách, já nevím, nějaká hora třeba, nebo co jste jako tam zdolali?
2: Královka třeba, je tam hezká rozhledna.
1: Královka je rozhledna, vidíte, Královka, tak to jsme třeba nevěděli, si myslím tady my dva s Honzou teda, tak jsme asi o něco chytřejší, dobře, v Jizerkách. No a koně prostě jeskyně už jste někdy navštívili, nebo to bude úplná premiéra?
2: No, bylo to někdy v dětství, takže teď to bude premiéra v dospělosti.
1: Že jo, nás tam taky táhli se školou, přesně no. Taky si myslím, že to byly takové ty výlety, kdy nevěděli, co s náma. Tak koně pruské jeskyně, takže jo, taky mám úplně stejně. 2+3, máte dokonce 3 děti takhle, že to můžete vzít?
2: Mám 2 děti, ale obávám se, že ty jako to jednou už je asi velký, no. Ale tak jednou určitě vezmu a když tak kamarády nějaký.
0: Teď jsem to chtěl říct, že kamarádi by byli dobrý.
2: No.
1: Kamarádi jsou někdy taky takové děti, v podstatě ne, takže možná, že by to uznali v pokladně a že by tam pustili i kamaráda zadarmo. Dobře, tak jsem moc rádi teda, že tato vstupenka putuje tam, kam má. Odkud vlastně jste?
2: Ze Slanýho,
1: no, tak hezký výlet.
0: A co jako obsahuje ten dnešní úklid? Co se jako děje teďkon v té domácnosti? Co se uklízí?
2: No, to ani nechtějte vědět.
1: No, my chceme.
0: To chceme.
2: Všechno se uklízí.
0: Jasně, a tam je tam nějaká neoblíbená činnost, já nevím.
2: Jsou tam všechny neoblíbené.
1: To berete hodně z gruntu teda, to normálně.
2: No, jo, tak bylo malování, tak...
0: Jo, takhle, takže se to musí všechno, tak to... Tak, třeba no. Moje, jako já vůbec nemám rád žehlení. Davide, žehlil jsi někdy jako chlap?
1: Ještě ne? Co to je? No, jak se to dělá?
0: Třeba, jako to já vás obdivuju, ženy, že prostě vemete ten koš toho prádla, zapnete si televizi nebo rádio a teď žehlíte a jedete, nezastavíte se. Tak to máte můj velký obdiv.
2: Jo, děkuju.
0: No, a my máme tedy pro dnešek rozdáno, ale ty vstupenky budeme rozdávat i během zítřejšího souboje, vlastně celý tento týden. Takže dneska už máme majitelku, je to Věra, která si zpříjemnila dnešní úklid, no a zítra budeme soutěžit dál. Tak může i Věra, že jo, klidně?
2: Jo, klidně.
0: Tak hezký den.
2: Jo, děkuju moc.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Minutu po 16. hodině pro vás na Rádiu Relax máme zprávy.
1: Beroun hospodaří výborně a rakovník rozesílá anketu o způsobu vytápění. S vámi je David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Finanční zdraví Berouna je výborné, nejlepší v jeho historii. Ukázala to analýza zpracovaná ekonomem se specializací na veřejné rozpočty. Kladné hodnocení bylo uděleno hlavně za růst investic a oprav. Ty by podle vydaného doporučení měly pokračovat. Radnice by zároveň měla do města dostat víc podnikatelů. Obyvatelé Rakovnicka dostávají do svých skránek anketu o způsobu vytápění svých domácností. Rozesílá ji městský úřad v Rakovníku. Ten chce mít přehled o počtu kotlů, krbových kamen a jiných topidel v regionu. Kralupy budou mít novou mateřskou školu. Vzniká na místě bývalého podniku Aero. Stavbevedoucí Petr Heisler.
3: Vzniká v Lobečku. V současné době máme po demolici staré tělocvičny, která z areálu školy už zmizela. Škola organizačně bude spadat pod základní školu Václava Havla. V té zůstane první stupeň, zatímco nový objekt poslouží stupni druhému. Učit by se tu mohlo začít tak v roce 2029. Místa v lavicích budou kromě kralupských žáků určena i žákům z širokého okolí. Z Kralup nad Vltavou pro Rádio Relax tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: Úroda chmele bude podprůměrná, podle pěstitelů za to může sucho. Loni sklidili téměř 7 tisíc tun chmele, letos očekávají 5,5 tisíce tun. Na ceně piva by se to ale výrazně projevit nemělo. Chmel tvoří jen malou část nákladů na jeho výrobu. Před 18 lety přestali platit 50 haléře. Ceny v obchodech se od té doby při platbě v hotovosti zaokrouhlují na celé koruny. 31. srpen 2008 zároveň znamenal konec papírové 20 koruny. 50 korun je následovala ani ne o 3 roky později.
2: Sport.
1: 5 hokejistů Kladna se přesouvá do Chomutova. U rytířů by neměli potřebné vytížení. Martin Matějíček, Tomáš Vandas, Adam Bareš s Ondřejem Bláhou a Sebastianem Redlichem budou na severu Čech pravidelně nastupovat. V případě potřeby ale mohou být kdykoliv staženi do Kladna.
2: Relax Radio.
1: Do večera ve středních Čechách a okolí převážně polojasno. Z aktuálních 23 až 26 stupňů se nám v noci ochladí na 15 až 12. Od úterý do čtvrtka pak prakticky stejné počasí. Polojasno až oblačno a 22 až 25 stupňů Celsia. V dalších dnech se ještě oteplí.
0: A u mikrofonu už vás zdravím já a zároveň se s vámi David loučí. Je to tak?
1: No, je to tak, něco přichází, že něco začíná, něco končí.
0: Jo, ale to vůbec nevadí, protože my se samozřejmě uslyšíme i po zbytek týdne, že?
1: Je to tak, ano, zítra se na vás těším v 8 ráno.
0: A vy se můžete už za malou chvilku těšit na Dašu, tak poslouchejte Radio Relax a zůstaňte s námi.
2: Relax Radio.
4: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, odpolední kaleidoskop a tentokrát s Terkou. Dnes máme poslední den prázdnin, ale třeba jste na tom stejně jako já a ještě jste si na dovolenou nestihli dojet. No a pokud to tak je a chystáte se třeba dokonce do Chorvatska, tak dávejte pozor, protože za malou chvilku se dozvíte, co se tam objevilo na pobřeží. Tak poslouchejte Radio Relax, ať se vše dozvíte a samozřejmě pro nás léto ještě úplně nekončí. My tady na Relaxu můžeme mít léto, dokdy budeme chtít a dneska určitě ještě budeme. Tak jdeme na letní písničku All Day and Night.
1: Relax Radio. Léto s Relaxem. Léto s Relaxem.

0: události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 31. srpna.
0: Tento den roku 1936 zahájil Československý rozhlas prostřednictvím Rádia Praha pravidelné vysílání do zahraničí. 12 let poté se narodil Rudolf Schenker, kytarista německých Scorpions. 31. srpna 1949 se ve Filadelfii narodil herec Richard Gere. O dva roky později společnost Deutsche Grammophon představila světu první dlouhohrající desku s 33 otáčkami za minutu. Po čtyřech letech byl veřejnosti předveden první automobil poháněný solární energií. Tento den roku 1988 se rozváděli dva rokeři. Své manželky opouštěli Bruce Springsteen i Bob Seger. Roku 1928 přišel na svět jeden ze sedmi statečných, americký herec a držitel Oscara James Coburn. Zemřel roku 2002. Roku 1991 tento den Metallica vyhrála se stejnojmenným albem americkou popovou hitparádu. Tento den roku 1997 svět díky pařížské autonehodě přišel o Dianu Spencer. Členka britské královské rodiny a bývalá manželka prince Charlese zahynula ve věku 36 let. Poslední srpnový den roku 1987 měl na americké televizi CBS premiéru jeden z nejdražších videoklipů historie pop music, Bad Michaela Jacksona. Roku 1971

0: Sportovní centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

Na Rádiu Relax vám přinášíme zprávu o Chorvatsku. Určitě spousta z vás je příznivci Chorvatska a nebo dokonce se do Chorvatska teprve ještě chystáte na dovolenou. Ale na pobřeží Istrie, tak tam zaplavily velké žluté medúzy, které připomínají volská oka. V některých turistech vzbudily obavy, ale experti uklidňují, že kořenoústky hrbolaté jsou pro většinu lidí prakticky neškodné. Opravdu jsou to medúzy, které vypadají jako volská oka, ale jak říkám, nemusíte se jich bát. Takže pokud se tam chystáte a uvidíte je v moři na pobřeží Istrie, tak se ničeho nebojte.

0: Léto ještě nekončí, protože počasí venku je pořád krásné a taky akce, ty budou ještě pořád a stále přes celé září. Třeba Talichovo Berounsko připravuje na úterý 1. září open air koncert Podsta Jaroslavu Ješkovi. V berounském amfiteátru kempu na Hrázi v 19 hodin vystoupí vokální skupina Skety, jazzový zpěvák Jan Smigmátor a berounský soubor Ta Důba. No a ve čtvrtek se můžete těšit od 19 hodin na koncert skupiny Kamelot. Bude tato akce v zahradě Kladenského zámku, no a koncert se uskuteční jako náhrada za původně plánovanou část vystoupení v rámci country večera, která musela být z důvodu nepříznivého počasí zrušena. Vstupenky zakoupené online na původní country večer zůstávají v plné platnosti. Jinak jsou vstupenky v prodeji na www.mestokladno.cz. No a opět se vracíme do Berouna, protože od 4. do 6. září můžete vyrazit na Berounského draka 2026. Tato akce se opět koná v kempu na Hrázi, no a je připraven bohatý program pro celou rodinu. Hudební vystoupení, venkovní hry a v sobotu se jedou tradiční závody dračích lodí. Na akci bude i kolega Dan Adam a vstupné je zdarma.
1: Jsme všude s tebou. Kladno 92,3. Rakovník.

Česko je opět v něčem nejlepší. Tentokrát se jedná o pětiboj, protože český reprezentant Matěj Lukeš je mistrem světa v moderním pětiboji. Po loňském bronzu tak získal titul mistra světa. Je teprve druhým Čechem, kterému se podařilo získat individuální titul mistra světa v moderním pětiboji. Pokud se ptáte, co všechno do moderního pětiboje patří, tak je to šerm, plavání, překážková dráha, no a následně potom běh spojený se střelbou. Tak v těchto všech disciplínách máme nejlepšího Matěje Lukeše, no a ten nám získal zlato pro Českou republiku. Tak my mu samozřejmě gratulujeme a doufáme, že se mu nadále bude takhle dařit.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: o sjezd nedaleko Hostivic, tak si dejte pozor, při nejlepším tam tudy nejezděte, protože opět je tato silnice velmi, ale velmi ucpaná. No a pak tady máme jedno zdržení, a to konkrétně mezi Velkém Přítočně a v Kladně, kde opět nedá se téměř vjet do Kladna a určitě se na tomto vjezdu trošku zdržíte.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: 17 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesný čas.
1: Relax Radio.
0: Do večera se ve středních Čechách a okolí převážně bude polojasno. Z aktuálních 23 až 26 stupňů se nám v noci ochladí na 15 až 12, no a od úterý do čtvrtka pak prakticky stejné počasí, polojasno až oblačno a 22 až 25 stupňů. Jdeme společně do další hodinky, můžete se těšit třeba na Whitney Houston. A nebo na novinku od Madony a Kylie Minogue Love Sensation. Tak zůstaňte s námi a užijte si dnešní den s relaxem.
1: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. You're my special.

0: Dnes v pondělí 31. srpna posloucháte Radio Relax a protože je dnes poslední den prázdnin, tak mě by zajímalo, jaké jsou vaše nejhezčí zážitky z tohoto léta. Napište mi na číslo 606 736 736 a společně to tady rozebereme. Já sama se zamyslím, abych vám mohla taky nějaký ten zážitek říct a vy mi určitě pište na 606 736 736, protože to nejen může být k pobavení, ale také třeba k inspiraci ještě pro nějaké ty hezké dny během září. Tak poslouchejte Radio Relax a samozřejmě pište.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude.

0: Posloucháte Radio Relax a mě by zajímalo pro dnešní den, jaké nejhezčí zážitky si odnášíte z tohoto léta. Protože už končí, tak je potřeba se za ním malinka to ohlédnout a říci, co bylo to nejlepší. No a já tady mám zprávu třeba od Ivy. Ahoj relaxáci, my jsme byli v létě často na chalupě a letos jsme si tam se sousedy ožili opravdu hodně zábavy a krásných večerů. Když je dobrá parta, tak to jde samo. Hezký konec léta, Iva. Ivo, děkujeme ti za tak krásnou zprávu a ještě takové pěkné přání na konec léta. No a vy samozřejmě zamyslete se a napište mi na 606-736-736, protože mě by určitě zajímalo, kde a co a jak jste si během léta užili.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru na D1 jsou havarovaná 3 vozidla v sobě. Dejte si pozor, projíždějte opatrně a samozřejmě pokud budete mít jakékoliv informace o dopravě, tak nám je neváhejte dávat vědět na naší linku řidičů Rádia Relax 606 736 736. Šťastnou cestu!
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: Posloucháte Radio Relax a my se dnes odpoledne bavíme o vašich největších a nejlepších zážitcích, které jste během léta měli. Většina z mých kolegů dnes s vámi řešila to, jaký bude návrat zpátky do školy, ale na to bych já radši nemyslela, protože přece jen ze školy nejsem tak dlouho a věřím, že jsou i lepší témata, než se bavit o škole. Takže tady mám další zprávu od posluchače Pepy. Letos jsem byl na rybách na Labi a chytil jsem tam po dlouhé době sumce. To mi udělalo velkou radost. Hezký večer do relaxu, Pepa. Pepo, tak gratuluju k hezkému úlovku. No a samozřejmě vy, kdybyste pro nás tady na Radio Relax měli taky nějaký příjemný příběh z léta, tak mi ho napište na číslo 606 736 736. Jinak já se můžu odkázat zpátky na moji krátkou dovolenou ve Francii, kde jsem navštívila i Disneyland. No a tam jsem si to užila moc, protože jsem se vrátila do dětských let a asi je to jedna z mých nejlepších a nejkrásnějších vzpomínek z tohoto léta. Tak klidně pište 606 736 736 a samozřejmě užívejte poslední hodiny toho letošního léta.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Wayne.
1: Pokud po večerech stejně jako já rádi koukáte na romantické komedie, nejlépe americké, tak pozorně poslouchejte. Protože po dlouhých 23 letech vznikne pokračování oblíbené romantické komedie Jak ztratit kluka v 10 dnech. Natáčení je v počátečních fázi a datum premiéry dosud není určeno. No ale fanoušci se už teď můžou těšit na návrat ústředního hereckého obsazení, a to na Kate Hudson a Matthewa McConaugheyho. Je to tak, já se na to těším, zrovna shodou okolností je to asi 14 dní, co jsem viděla tento první díl tohoto filmu a nemůžu se dočkat už na druhý a věřím tomu, že to opět bude vtipná komedie, u které si budeme moc večer odpočinout, tak se těšte, stejně jako já.

0: 18 hodin, to je přesný čas na Radio Relax.
1: Relax Radio.
0: Dnešní večer bude jasný až polojasný s teplotami klesajícími od 20 stupňů až k 15. No a srážky se dneska neočekávají a venkovní pohodu doplní jen slabý vítr o rychlosti kolem 4 metrů za sekundu. Máme před sebou naší poslední hodinku odpoledního, teď už večerního kaleidoskopu, no a samozřejmě mám pro vás připraveno spoustu hudby. Oblíbenou písničku od Adonise Cherry on your cake, no a spoustu dalšího, třeba Love Me Now anebo Bad Ideas. Tak už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
1: Relax. Relax Radio.

Předpověď počasí na září vypadá zatím dost optimisticky a to znamená, že i o víkendech během září bychom mohli vyrážet ještě pořád na nějaké akce nebo výlety. No a výlet si také můžete udělat klidně do nějaké české státní galerie anebo muzea, protože budou od září každou první neděli v měsíci zdarma. Je to tak, státní galerie a muzea budou zdarma. První neděli v září. První neděli v měsíci a už od září. Takhle to je. Takže pokud byste se chtěli podívat do nějakého takového místa, tak počítejte s tím, že nejspíš tam bude poměrně narváno, já v to doufám, a že ale budete moci dovnitř vyrazit zdarma. Tak s tím počítejte a určitě někam vyražte. Relax Radio.

nám na rádiu Relax dohrála Ina a její písnička Flashback. No a já tady mám informace pro příznivce Harryho Pottera. Pokud jste příznivci právě vy, tak pozorně poslouchejte, protože za malou chvilku vám prozradím dvě informace právě ze světa tohoto mladého kouzelníka. Tak pozorně poslouchejte Radio Relax a jdeme na další hudbu. Linkin Park, The Empires of Machine.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Posloucháte Radio Relax a já vám přináším slibované informace ze světa Harryho Pottera. Mám tady pro vás jednu informaci a tou je, že probíhá tady u nás v Česku v Letňanech výstava Harry Potter The Exhibition. Tato výstava bude až do 21. března roku 2027, takže čas na to tam ještě zajít se podívat určitě bude. Takže pokud jste velkými fanoušky, tak určitě zajděte na tady tu interaktivní výstavu, která vás určitě okouzlí. No a druhá informace z tohoto kouzelnického světa je, že Rupert Grint přijal roli Rona Weasleyho v broadwayském spin-offu slavné kouzelnické série Harry Potter a prokleté dítě. Britský herec do inscenace naskočí od února příštího roku a děj se bude odehrávat 19 let po skončení událostí z původních knih a filmů, kde jsou Ron s Hermionou manželé a posílají svoji dceru do bradavic. Tak kdybyste náhodou měli ještě cestu na Broadway, tak uvidíte dokonce Rona Weasleyho ve své roli Ruperta Grinta.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

čase 18 hodin a 40 minut nám na rádiu Relax dohrála Eva Farná a její písnička Zapadlej krám. To už je poměrně historie pro Evu, protože samozřejmě víc a víc produkuje nové hudby a tato písnička už není úplně nejmladší. Každopádně já mám pro vás za malou chvilku informace ze světa sportu, tak pozorně poslouchejte. No a teď si dáme Kate Burns, což je britská zpěvačka a skladatelka, která se proslavila singlem Go z roku 2020. Popularitu písně vzrostla v roce 2022 prostřednictvím TikToku a nakonec dosáhla druhého místa v britské hitparádě singlů. Společnost Sony Music ji popsala jako směs gospelových a popových vlivů s kytarově vedenou indie hudbou. Tak jdeme na to. Kate Burns a její písnička Girls na rádiu Relax.

situace se nestala už téměř 20 let. Novak Djokovic vypadl v prvním kole na US Open, a to po 5-setové bitvě s Argentincem Marianem Navonem. 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. Naposledy skončil srbský fenomén hned v úvodu grandslamového turnaje v roce 2006 na Australian Open. A tentokrát měl ale evidentně celý zápas nějaké zdravotní potíže. Tady ten 39-letý Djokovic se několikrát pozvracel, trápili ho křeče a ve čtvrtém a pátém setu si dokonce nechal ošetřit záda. Novak Djokovic tvrdí, že tyto zdravotní potíže ho doprovází celý rok, ale všichni ostatní z tohoto světa a nejen ze světa tenisu se ptají, jestli náhodou už neplánuje ukončení kariéry. Tak uvidíme, co zrovna takovýhle zápas může v Novaku Djokovicovi vzbudit.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Jedna minuta po 19. hodině, to je přesný čas.
1: Relax Radio.
0: Dnes večer bude polojasno až skoro jasno během večera a v první polovině noci se ojediněle může vyskytnout i zvětšená oblačnost s výjimečnou přeháňkou. Nejnižší teploty budou 15 až 12 stupňů Celsia. To je pro dnešek ode mě už všechno, zítra ráno se na vás těší opět Dan Adam a já doufám, že si užijete poslední večer tohoto léta. Vkladně jedu a zářivou do města má gesta. Tak slunce v duši a krásný večer.
1: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Relax. Nejlepší rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Relax. Relax Radio.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: belong together.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: dost.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: Relax Radio.
0: Nejlepší rádio ve vašem městě. Městě.
1: Relax.
2: Už nejsem tvůj, a ty nejsi mám, ničeho nelituji.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. září. Tento den roku 1923 při zemětřesení v Tokiu a Yokohamě zahynulo na 300 000 obyvatel. Roku 1929 se na Slovensku narodila herečka Květa Fialová. Roku 1946 spatřil v Manchesteru světlo světa jeden z trojice Bee Gees, Barry Gibb. O 7 let dříve tento den napadlo Německo-Polsko a tím fakticky začala druhá světová válka. V roce 1666 postihl Londýn obrovský požár. Se zemí srovnal 80% města. V roku 1957 se na Kubě narodila zpěvačka Gloria Estefan. Psal se rok 1914, když San Petersburg Rusové přejmenovali na Petrohrad. Tento den roku 1962 se narodil Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers. 1. září 1939 byl tento den protektorát Čechy a Morava rozdělen na 7 správních oblastí a ve vzduchu visela hrozba druhé světové války. Tento den roku 1998 spustil David Bowie Bowienet, svůj hodně zajímavý internetový klub. Roku 1983 sovětská stíhačka se střelila nad územím SSSR civilní letadlo korejských aerolinií s 269 lidmi na palubě. O 21 let později tento den 25 teroristů obsadilo základní školu v Beslanu. Jako rukojmí vzali přes 1000 lidí, především dětí. Roku 1984 vystoupila Tina Turner díky singlu What's Love Got To Do With It poprvé a naposledy na americké číslo 1, kde strávila 3 týdny. 1.9.1992 utrpěl při autonehodě u Humpolce těžká zranění Alexandr Dubček. 7. listopadu jim podlehl. V 97. byly zpřístupněny svazky STB. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.